tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlátky.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Čas rock.

0: Volba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny, Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Čas Rock.

0: Přesně jeden týden uplynul od doby, kdy jsme naposledy otevřeli rebelský bar, takže je na čase dát si repete.
1: No, což je slovíčko, které můžete v baru slýchávat opravdu často. Z toho máme radost hlavně my, barmani.
0: Ale radost máme i z muziky, kterou vám pravidelně můžeme nabízet.
1: To dnešní hudební meníčko bude mít jedno společné. Na všechny kapely můžete narazit na letošních festivalech.
0: A půjdeme na to hezky chronologicky. Už příští týden se uskuteční jeden z největších festivalů u nás, Rock for People.
1: Letos se bude jednat o 31. ročník. V záplavě kapel budí největší rozruch jména jako Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Megadeth. Ale my jsme se rozhodli pro úplně někoho jiného.
0: Někoho v uvozovkách menšího, ale kdo rozhodně stojí za pozornost. No a třeba se v budoucnu dočkají mnohem většího prostoru. Tady jsou Melrose Avenue.

0: Dohrála nám první dnešní písnička a zároveň šlo o pozvánku na letošní ročník festivalu Rock for People.
1: Vlastně to takhle berte u všech klipů aktuálního rebelského baru, protože právě tyto kapely vystoupí u nás během letošních festivalů.
0: Ještě v červnu proběhne další akce a ani tady se nebojíme říct zavedený festival Basin Firefest.
1: Na první ročník mohli lidé vyrazit v roce 2003 a během následujících let mohli vidět velké veličiny metalového světa.
0: Ani letošní ročník nebude výjimkou. Do spáleného Poříčí opět dorazí opravdu vybraná společnost. Výběr domácí i světové scény s kapelami jako Wasp, Steel Panther nebo Paradise Lost.
1: Samá velká jména. A mezi nimi se nachází i Apokalyptika. Kdyby si měl někdo před mnoha lety vsadit, že pánové prorazí jen tak s čelama a budou kavrovat Metalliku, tak to by udělal málo kdo.
0: By si řekli, ty jsi na čelo teda. Ale povedlo se a pánové už roky hrají vlastní tvorbu.

0: Náš rebelský bar se plní, z našeho hudebního meníčka už jsou ukrojeny dva kusy a pomalu začneme servírovat další.
1: Na řadě je kapela, na kterou můžete narazit během letních festivalů u nás. Jdeme na to chronologicky, takže teď bude řeč o Masters of Rock.
0: Do likérky ve Vizovicích si dají opět dostaveníčko nejen milovníci pálenky, ale i pivka a dobré muziky.
1: No, lámali jsme si hlavu, koho dneska zařadit. Letošní line-up je opravdu napěchován a vystoupí tam kapely, které by tam člověk možná někdy ani nečekal.
0: No já myslím, že i takový Marilyn Manson vykouzlil na mnoha tvářích úsměv a zrovna tohle je interpret, kterého by většina nečekala. Ale závěrečný čas festivalu bude patřit právě jemu.
1: To bude závěr festivalu opravdu jako hrom a patřit mu bude i následující čas v rebelském baru.

0: Jsme zhruba v polovině dnešního rebelského baru. Dnes opakujeme, servírujeme klipy od kapel, které k nám letos dorazí v rámci festivalu.
1: V tuto chvíli vás pozveme na náš domácí festival, protože je tady Holba Rock na grilu. V loňském roce došlo k takovému upgradeu, když se akce přesunula ke Stříbrnému jezeru.
0: Takže koupačka, což mnozí z vás ocenili, a stejné to bude i letos. Ale když mluvíš o upgradeu, jeden chystáme na rok 2026. Ano,
1: ano. Vím, kam míříš, letos totiž na Holbě vystoupí vůbec poprvé velká zahraniční hvězda a budou to věhlastní Pretty Maids.
0: Samozřejmě na to nebudou sami. Na místě uvidíte další hvězdy jako Kokot Minute, Forest Jump, Aleše Brichtu, Tři sestry nebo pracovní bratry Rašku a Michalicha.
1: No a na nás dva asi nikdo zvědavý moc nebude, ale zastavíme se u tebou jmenovaných tří sester. Ať to dneska proložíme, taky něčím domácím,
0: určitě,
1: že?
0: Určitě. Takže natankujeme na pumpě a za chvíli, pozor, budou plameny.

0: Rebelský bar můžete i dnes poslouchat na vlnách Rádia Čas roku, nebo dokonce vidět na televizní stanici Rebel.
1: No a my pro vás máme ještě dva klipy, a tudíž dvě zmínky vybraných festivalů.
0: Tomáš vám dříve slíbil, že budou plameny. Ne, že by nám začal hořet bar, ale pomyslné plameny se opět proženou Ostravou, a to 1. srpna.
1: Ostrava v plamenech zapíše už svůj 12. ročník. V dolní oblasti Vítkovic bude živo, protože dorazí takový Max Cavalera s kapelou Soulfly, k tomu Korpiklány, anebo maskovaní Mushroom Head.
0: My však hudebně vsadíme na něco pohodovějšího. The Night Flight Orchestra je unikátní projekt, který sice založili dva členové Soilwork, ale stylem, tak to je úplně někde jinde.
1: Pánové vsadili na styl a zvuk klasického roku z 80. A ono to nezní vůbec špatně. Posoudit to budete moct na festivalu, ale i nyní v Rebelském baru.

0: Je tady opět závěr rebelského baru, alespoň tedy, co se týče tohoto týdne.
1: Dneska se to neslo ve znamení, řekněme, pozvánek na hudební festivaly a na kapely, které na nich vystoupí.
0: A máme tady ještě jeden. Ten je v plánu od 5. do 8. srpna. Brutal Assault a samozřejmě i letos na unikátním místě vojenské pevnosti v Josefově.
1: Ale nebojte se, žádné bitvy uvnitř neprobíhají, možná jen nějaké ty poga, moušpity, ale jak každý správný metalista ví, všechno je tu v přátelském duchu.
0: Na své si opět přijdou příznivci black metalu, death metalu, industriálu, ale klidně i rap metalu. Vystoupí i průkopníci Body Count nebo Clawfinger.
1: My jsme se však rozhodli zařadit chlapíka, který vlastně míchá asi tak nějak všechno. Od tvrdého metalu po elektro, navíc podpořené žestovými nástroji. Kim Dracula.
0: Zároveň je to od nás pro dnešek všechno. Mějte se krásně, užívejte si letní akce a my se na vás budeme opět těšit příští týden.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

0: Startuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Rock News. Kytarová ikona Tom Morello z Rage Against the Machine spojila síly se zpěvákem System of Down, Sergem Tankienem. Společně vydali nový song Adjourn It, na kterém se podílel i Morellův teprve 15-letý syn Roman.

německá hardrocková a heavy metalová legenda Sinner vydá 31. července nové album s názvem Boom Bang Goodbye. Nahrávka je zároveň posledním studiovým albem kapely, která se s ní loučí se svou dlouholetou studiovou kariérou. Jako ochutnávku už muzikanti představili první single Wait.

Po delší odmlce představila kapela Greta Van Fleet novou skladbu Play Your Games. Čerstvý single navazuje na syrovější a přímočařejší polohu kapely a čerpá i z nálady jejich úplných začátků. Inspirací pro novou tvorbu jim byly mimo jiné znovu objevené starší demonahrávky.

0: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

Brazilská metalová legenda Sepultura oficiálně potvrdila, že svůj poslední koncert odehraje 7. listopadu 2026 doma v São Paulo. Na velké rozlučce v Mercado Livre Arena PKMBu vystoupí také Metal Illusions, Chris Ruin a Secret Reich.

Tvůrci kultovního dokumentu Heavy Metal Parking Lot oslavují 40. výročí od pořízení legendárních záběrů fanoušků kapely Judas Priest. Při této příležitosti v Marylandu vůbec poprvé veřejně promítnou 60 minut původního nesestříhaného materiálu, který doplní živým komentářem.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
2: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD.

0: showroom BYD najdete ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Chuck Billy v listopadu vydá autobiografii Holding My Breath – The Two Testaments of Chuck Billy. Frontman thrash metalové legendy Testament se v knize zaměří na divoké začátky na thrashové scéně i na svůj zlomový boj se vzácnou formou rakoviny.

Pořadatelé festivalu Brutal Assault hlásí, že line-up pro letošní ročník v pevnosti Josefov je oficiálně téměř kompletní. Pětidenní metalový maraton nabídne mimo jiné crossover trashovou legendu Body Counts Ice-T, funk metalové Primus nebo exkluzivní vystoupení Valtary se symfonickým orchestrem.

0: Rockeři, vítejte u víkendového vysílání Rádia Čas Rock, kterým vás bude až do 13. hodiny provázet nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. V něm nebudou chybět Milanovy horoskopy, nějaká ta pozvánečka a pokusíme se živě spojit jak s festivalem Help Days, tak s bikery z motokopanin, kteří se na svých strojích vydali za hranice naší české země. Ale co je důležité a nejdůležitější, že nás čeká hromada skvělé muziky, jako třeba Stereophonic, Running Wild, a nebo Daniel Landa. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát a já vám přeju pokud možno pohodovou sobotu, přátelé.
1: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.

0: Na rádiu Časrok nám dozněli Stereophonics a ještě předtím, než se dáme do další muziky, tak je tady Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Sobota bude s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Ty problémové se budou týkat zejména karmických událostí, to znamená problémů s kořeny v daleké minulosti. Dařit by se mělo zamilovanosti, novým láskám a prožívané sexualitě. Kvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Neděle bude obdobná, jen ty pozitivní události budou ještě intenzivnější, až na ty karmické události, kdy budeme konfrontováni s tím, co jsme nezvládli, respektive udělali špatně v minulosti. Aneb budou se nám opakovat nějaké nepříjemnosti s nadějí, že to nyní zvládneme lépe. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár. Čas rok.

0: Vzpomínky, tak ty jsme si na rádiu Čas rok nedali jen tak pro nic za nic, ale záměrně, protože je 6. června a tento den roku 1951 se narodil vynikající zpěvák a člověk Standa Hranický. Ten vešel do podvědomí fanoušků v roce 1968, kdy v kapele Majestic zpíval společně jak s Marií Rotrovou, ke které se později přidala i Věra Špinarová. V 70. letech hostoval u Ivoše Pavlíka a taky se objevoval u formace BBP. Obrovský zlom, ale jak všichni víme, přišel s nástupem do ostravského Citronu, se kterým vypustili do světa singly Zítra, Zkrátka, Příště, Kamaráde, Na pomoc tě volám, V Turánu a Jenom já s ním. Těch singlů byla samozřejmě celá řada, až přišel rok 1986, kdy se na pultech Suprafonu objevila vele úspěšná deska Plný energie, která tehdy sklízala úspěch, kde se dalo, ale já myslím, že i dneska. Chlapi s ní objeli nejen celou naší českou zemi, ale projeli i celou řadu zahraničních destinací. Kdybychom tady měli probírat, co všechno tento skvělý chlapík dokázal, tak bychom tady byli do večera. Tak si na něho dneska zaspomínejme, on si to určitě zaslouží.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě. A strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Running Wild na rádiu Čas Rock. Bude minutka po půl desáté, to znamená jediné, že si dneska poprvé zahrajeme podle vašeho gusta 725 33 1155.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, no a já v něm vítám i Dana, čau.
1: Jo, čau, zdravím vám ze Léteru.
0: Nazdar, kamaráde, tak jak se máme při sobotě?
1: Dneska dobře, fajně, svítí sluníčko, odpoledne hezký den, potom jiné kafe, horní lideč.
0: Podívejme se, tak to jo, tak to máte naplánované hezky. Ty jsi vybral Olympik, komu?
1: Bombardia, tak já bych to vybral všetkým, to dneska mám narození, mýmu tatínkovi, Pavlovi, Josefovi a taky Stanislavi Hranickému, který už mezi náma není. Už zahrál Citron, ale tak nemůžu vybrat, než je byl bombardiák, uměl to dobře zpívat.
0: To teda byl. Velké díky, tak tatínkovi přejeme všechno nejlepší, nejen jemu, ale všem těm oslavencům, kteří dneska slaví, jak si řekl, že jo?
1: Jo, nebo mají svátek.
0: Ano, výborně. Tak se mi hezky, děkuju.
1: Ty taky, čau.
0: Čau. Díky.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok.
3: Čas Rok.
5: Skonto nabité.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Skonto nábytek.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

závěru hodiny nás na rádiu Čas Rock dostali Whitesnake a my budeme pokračovat třeba s formací Shinedown. Z domova to bude Nová růže. A nebude chybět ani Metallica. To je jenom malý výběr z toho, co na rádiu Čas Rock zazní. K tomu mám pro vás jednu pozvánku a taky se pokusíme telefonicky spojit s borci z Motokopanin, kteří si užívají dovolenou za řídítky svých silných strojů. Tak držte palce, já vám

0: Dimitri společně s Arakainem ve skladbě Nestrácíme náboj a ten nestrácí ani chlapi z Motokopanin, kteří se na svých strojích vydali směr Řecko. Já bych měl mít na drátě Pavla, si tam, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny do rady a i posluchače.
0: Nazdar, kamaráde. Tak, slyším ten handsfree nebo nějaká, vy jste na cestách teď přímo nebo stojíte?
1: Ne, my teďkom zrovna dojíždíme do vesničky Meteora v Řecku.
0: Ano.
1: Což je velice známá vesnička s klášterem a na takových úplně úžasných skalách.
0: Aha.
1: Takže tady bychom se chtěli podívat, chtěli bychom vyzkoušet nějakou novinku s dronem, měli by nám to tady povolit. Takže i záběry by měly být skvělé.
0: Tak to je výborné, ale pojďme to vzít trošku od začátku. Kdy jste vyjeli na cesty?
1: My jsme vyjeli ve čtvrtek teďkom, tento týden.
0: Aha.
1: Protože v pátek lílo v celé Ostravě a nejenom, takže jsme se tomu chtěli vyhnout.
0: Ano.
1: A vlastně jeli jsme takovou tu polikačku kilometru Maďarsko-Srbsko a tak. Takže
0: výborně. Ve zkratce,
1: jenom
0: cíl cesty?
1: Cíl cesty, úplně poslední městečko dole v Řecku až pod vlastně jakoby Tureckem, pod úrovni Turecka, pod úplně prostě, co to půjde úplně dolů.
0: Kdy máte v plánu tam dojet?
1: No snad za týden a půl, něco takového, no.
0: Jestli pán Bůh dá. Na čem jedete, kluci?
1: Jedeme na 1600 BMW GT.
0: Oba dva máte stejné, nebo jedete na jedné motorce? Dva.
1: Oba dva máme stejné, jedeme na dvou strojích.
0: Ano, takže výborně. Bez poruchy?
1: No bez poruchy, musíme bez poruchy, tak co by jsme s tím dělali s poruchou?
0: Určitě ano, no a ještě taková aktuální informace, co se týče PHM, jak to tam vypadá s cenama? Benzín?
1: V Řecku momentálně benzín 2,03 euro.
0: Takže to
1: dneska, co jsme tankovali.
0: Jasná.
1: Takže balík.
0: Takže balík. Kolik spolkne takové BMW 1600?
1: No tak když jedeš podle předpisu, tak 6 litrů.
0: A když to otevřeš?
1: Tak i 10.
0: A kolik, na kolik je nádrž?
1: Nádrž máme nějakých 22 litrů.
0: No, a to znamená, kolik asi těch nádrží projedete, hoši, tam a zpátky?
1: No, tak jestli to poslouchá moje manželka, tak dvě.
0: Já si myslím, dobře. Takže jo, chlapci, pro dnešek zatím je to všechno. Já vám přeju za celé rádio čas rok šťastnou cestu, hoši, hlavně bez nehod a všechno dopadne dobře. Posílejte na náš WhatsApp fotečky, my je budeme zápětí dávat na náš facebookový profil.
1: Perfektní, určitě něco pošlem.
0: Jinak, počasí přeje?
1: Počasí momentálně 26 stupňů ve stínu.
0: Tak to
1: jasno.
0: Je nádhera. Hoši, užívejte, posílejte fotky, držíme palce, přejeme šťastnou cestu a posíláme mít pár válců pod sebou. Ahoj.
1: Díky moc a zdravíme všechny posluchače.
0: Takže,
1: ahoj.
0: Jak jste slyšeli, rokeři, toto byli Motokopaniny, kluci z Motokopanin, kteří se na svých strojích vydali směr Řecko. My se budeme každý den tady na rádiu Čas Rok s něma se budeme snažit vždycky spojit a povykládat si, kde oni jsou, jak to vypadalo třeba včera, kde dojeli, jaké je tam občerstvení. Takže pokud máte třeba zájem nebo nevíte, kam na svém stroji vyrazit letos na dovolenou, já myslím, že to je skvělý tip. No a před námi je písnička, která je složena přímo pro ně. Mít pár válců pod sebou.
2: Rádio Čas Rok.

0: Radio Čas Rock.
1: Ano, a v těch rokových typech pozvátka a pozvánka do Frýdku Místku, kde dneska pokračuje festival Help Days 2026. Hudební program se na pódiu rozjede přesně v pravé poledne a nabídne celkem 10 kapel, jako třeba Ahart, Porto Inferi, Harley, anebo Amorphy, která to tam hodinu po půlnoci zakončí. K tomu se tak jako včera budou dražit zajímavé věci, ze kterých půjde výtěžek Červenému kříži, za což patří všem zúčastněným velké poděkování. Vstupenky, tak ty jsou stále v předprodeji, anebo taky na místě, takže jestli nevíte, přátelé, jak naložit s dnešním dnem, tak zhůru na hřiště Flídecko-Místeckého té Slovanu, kde se dneska bude opět pařit až do brzkých ranních hodin. Sláva!

0: jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na Moab.cz a sociálních sítích Moab.
0: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí.

0: Ladíte rádio, čas rok, jdeme na písničku na přání, motáku, zdarec.
1: Zdar, zdar, Hamzi a zdar, rokeři.
0: Čau, sobotní dopoledne v plném proudu, co děláš?
1: Přesně tak, no nějaké pojížďovačky, nějaké zařizovačky a za chviličku se chystám, že opravdu nafouknu tu výhřivku.
0: Ale? Jako hubou?
1: Chán, ten už to už se ohřívá voda, takže jsem jenom trošku takový to skřípání zubů.
0: Ano.
1: Musí být vždycky první. Říkám, no nic, ochu, příští rok hodím tam chemii a bude to přes zimu.
0: Aha, tak to nepraskne. Dobře, tak a co ti hlavně dílo daří, kamaráde? Ty to budeš nafukovat pusou?
1: Možná si vezmu tu pumpičku na kolo, no, ale...
0: Jinak ti praskne hlava, ale...
1: Mám tři, tak můžu zničit.
0: Aha, tak to jo, tak držíme palce. A Horsta Fuchse nemáš, takové, jak on představoval v televizi, takové to, ten kompresorek? Ne, to nemáš.
1: No, nemám, člověče.
0: Aj, tak zkus souseda.
1: Že bych hledal chlazení, že bych odpojil a...
0: I to se dá.
1: Že bych tam, no, to bych mohl, ne?
0: To se dá, samozřejmě. No, musíš si nějak poradit
1: to... Ne, to samo domo, to... Přesně.
0: Hele, držíme ti palce, pošli potom hlavně výsledek. Teď je tady na řadě Grayson, komu?
1: Přesně tak. Vám do studia.
0: Děkujeme.
1: Tam do nebe, ať se to dobře poslouchá.
0: Staníkovi, ano.
1: Staníkovi, přesně tak. A no, rokovější rodině, to víš. A všem úderníkům.
0: Fajn, velké díky za zavolání, čekám na tu fotku, jo?
1: Jo, užij si to večer.
0: Tak jo, díky, budeme jít dál zase, čau.

0: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Výhra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Čas Rock. Čas Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Čas rok. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

dlouhých keců, toto byla Metallica. Bude 11 hodin a na rádiu Čas Rock se za malou chvíli pustíme do dalších 60 minut, ve kterých se podíváme za silnými stroji. Taky mám pro vás návod k tomu, jak se můžete jednoduše dostat na jeden hodně vychytaný festival a k tomu Nightwish. Krucipisk s Mamánkem. A taky Megadeth. Co nás na rádiu Čas Rock čeká, víme, tak se do toho můžeme pustit. Dobré dopoledne, vinčuju.

0: To, co byly Nightwish a víte co, my se teď přesuneme do brněnské metropole, kde se bude na tamnějším výstavišti, konkrétně jak v pavilonu P, tak venku od příštího pátku konat transport show Truck and Bus Brno 2026. Program, tak ten bude opravdu bohatý, protože budou k vidění jak nadupané stroje, tak i dakarský speciál Aleše Loprajse, show Adama Pešla, spanilá jízda tahačů po městě, workshopy, burger festival, hudební transport fest, autobus HC Komety plus autogramiáda hokejistů a k tomu všemu doprovodný, bohatý doprovodný program pro všechny zúčastněné, kteří se tam můžou bavit dva dny po sobě a to bez toho, aniž by museli platit vstupné. No a na jakou další akci se můžete podívat taky bez toho, abyste u vstupní brány museli zavlezné šáhnout do šrajtofele, tak to vám na Rádiu Čas Rok prozradím za malou chvíli. Tak vydrž prčka, vydrž.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Je sobota 6. června a to znamená, že už příští týden odstartuje velice hodně dobře obsazený festival Rock for People. Ten nabídne celou řadu světových hvězd, jako třeba Megadeth, Limp Bizkit, Iron Maiden, Papa Roach, Wintem Temptation, Three Days Grace a další šupy, které můžete, přátelé, vidět na vlastní oči. A to úplně zadarmo, tedy alespoň, co se vstupného týče. To pětidenní teď stojí 6699 korun českých a za ty už se dá něco podniknout, že jo? No a jak se zapojit do soutěže, ve které se o ty volňásky hraje? Velice jednoduše. Stačí sledovat televizi Rebel, kde se až do této neděle objevují QR kódy, které je třeba fotit na svůj mobil. Čím víc jich nazbíráte, tím máte logicky větší šanci na výhru. Takže šup přepnout z ČT1 na TV Rebel a tam to všechno uvidíte. Já vám držím palce a nabízím další muziku, a to v podání právě jedné z těch jmenovaných kapel. Tak se s rádiem Čas Rok dobře bavte.
1: Rádio Čas Rock. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: jako soutěžící.
1: No nekecej, v kolik jsi začal vařit?
0: Začali jsme vařit o 9:30.
1: O 9:30 se začalo. Kolik kilo masa?
0: 5 kilo masa já mám.
1: 5 kilo cibule k tomu, nebo je jiný poměr u vás?
0: Ne, cibule jenom 2,5 kila.
1: Výborně, maso jste si museli přivést svoje?
0: Všechno jsme si dovezli svoje, akorát jsme dostali dřevo.
1: Ano.
0: A dostanem misky a dostanem příbory a dostanem pečivo.
1: Tak lepší než kopanec do prdele, že jo, jak se říká.
0: tak,
1: výborně. V kolik máte mít hotovo?
0: Máme mít hotovo kolem 2:00, pak bude porota, bude obcházet.
1: Ano. A kolik je soutěžních týmů?
0: 9.
1: Tak, výborně. A ty už ses zúčastnil někdy nebo poprvé?
0: Ano, že loni jsem se zúčastnil.
1: Jak si dopad?
0: Byl jsem ze 8/4.
1: No tak to není vůbec špatně. Snad to letos dopadne mnohem a mnohem líbí. Já budu jenom čekat na to, až nám pošleš třeba na náš WhatsApp nějakou fotečku, ale teď ta muzika.
0: Pošlu ti určitě.
1: Jirka Schellinger, nesmím znát prý její jméno. Komu to bude?
0: Tak bude to hlavně vám do rádia.
1: Děkujeme.
0: Jo, a Kikině.
1: Ano.
0: Kikině se mě poslouchá, Střelcové. Spolu jsme šli na Lysou horu.
1: Super.
0: A Hopovi do Václavovic.
1: Ano.
0: A samozřejmě pro všechny, kdo poslouchají. A i tady pro ten ansábl, které tady se o to stará, ti myslivci.
1: Výborně. Tady. A tam jsme Rádio Čas Rok slyšet z nějaké velké bedny, nebo jenom ty to posloucháš přes sluchátka, jak to je?
0: Já to mám tady puštěný přes reprák.
1: Tak to je skvělé. Tak to ohul doprava.
0: Jo.
1: Ať to všichni slyší. Tak velké díky za to, že i tam se poslouchá Rádio Čas Rok. Tobě držíme palce a pošli tu fotku, jo?
0: Ano.
1: Měj se. Čau. Ano.

0: Staří Brno jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok. Čas Rok.
5: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady seš správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení
4: hlavy. Čas Rok. Čas Rok.

rok. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Přesně v pochodovém rytmu jsme se na rádiu Čas rok dostali až ke 12. hodině. Jestli obědváte, přeju vám dobrou chuť a máme pro vás nachystané taky něco na zoom. Oni si to řekli sami, že jo, Hammerfall.

0: Zavoláme taky Páji Bardoňové. Kdyby vás zajímalo, kdo to je, tak si na to počkejte, já to sám taky nevím, ale určitě se dozvíme velice zajímavé věci o jedné akci, která právě teď odstartovala ve Frýdku Místku. Tak, jdeme na to. Dobré odpoledne a ještě jednou dobrou chuť.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: samotného konce. Toto byly Bad Wolves a před námi novinka týdne Rádia Čas Rock. Jdeme na ní.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítená. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: tým s malou nočnou bůrkou a ta se snad dneska nepřežené nad té je Slezan Frýdek Místek, kde pokračuje druhým dnem festival Help Days 2026. No a přátelé, já mám na drátě Páju, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj.
0: Ahoj Páji, tak povídej, jak to tam vypadá, aktuálně by teda na pódiu měla být první kapela, je to tak?
1: Ano, je to přesně tak.
0: Kdo nám hraje?
1: Je tam teďka kapela Getaway,
0: ano,
1: která začala hrát vlastně ve 12 a program je tyjo bohatý až do jedné do rána.
0: Až do jedné do rána. A na koho se dneska můžeme těšit? Máš to nějak pod palcem?
1: Ano, koukám zrovna tady na program. Takže první kapela Getaway, druhá kapela Ahart, potom tady máme Destroy, Warning Vision, Red Zed, Porta Inferi, Aleš Brichta, Stelvris a hlavní kapely Harley a Amorfia, která končí v 1 hodinu ráno, takže my tady jsme dneska celý den s naším týmem. Radio Chatrock, máme tady merch Radio Chatrock a hlavně vstupenky na holbu Rock na grillu, kterou si můžete koupit, až když ještě nemáte lístky, tak určitě přijďte.
0: No tak to zní opravdu skvělé. K tomu se tam ještě, jsem se dočetl, jsou tam dražby. Čeho?
1: Ano. Je tady jsou tady dražby. Včera byla dražba takové krásné sošky, kterou podepsala kapela Ingot.
0: No.
1: Vydražila se tuším kolem 5000 korun.
0: To je hezké.
1: A dneska nevím, co přesně se bude dražit, ale je to v 7 hodin a potom v 10 hodin večer.
0: Paráda. Zeptám se, vstupenky jsou i na místě, nevíš?
1: Tuším, že jsou k dispozici.
0: Ještě jsou k dispozici. Počasí tam přeje?
1: Je úplně nádhera. Včera pršelo a dneska je krásně leto.
0: Jíst a pít je co?
1: Určitě.
0: Výborně. Stánek Rádia Čas Rok najdeme kde, prosím tě, když vejdeme do areálu?
1: Hned vlastně, jak vidíte stage, tak my jsme po levé straně.
0: Po levé straně. Kolik vás tam je ve stánku?
1: Jsem tam já s Teďkou, jak včera, tak i dneska se na vás moc těšíme.
0: Výborně. Takže vstupenky na holbu plus skvělý merch, trička, mikiny, prostě cokoliv, co má na sobě logo Rádia Čas Rok. Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Výborně, tak si to tam užijte, mějte se krásně a já pevně věřím, že se potkáme. Měj se hezky.
1: Těším se na vás. Ahoj,
0: ahoj, tak jste to přátelé slyšeli, pokud ještě nemáte plány na dnešní už odpoledne a potom večer, tak hurá do Frýdku Místku, kde se na hřišti Teje Slezan koná co jiného než druhý den pokračování festivalu Help Days 2026. Tak zhůru do toho, no a my taky budeme pokračovat. Gutsmack, Hammerfall, Mick Jagger a mnoho dalších. Tak dobré odpo.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
4: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Jagger. Teď, co by na solové dráze, ten je samozřejmě spojen s Rolling Stones, ke kterým se k dnešnímu dní taky váže jedna zajímavá událost, ale tu už vám možná prozradí i kdo jiný než Aleš, který mi bude za malou chvíli tady ve studiu Rádia Čas Rock střídat. Ale než se tak stane, tak si ještě zahrajeme podle vás. Tady Honza, kdo tam? Čau.
1: Tady Roman, ahoj.
0: Já zdá, Romčo, já tě zdravím. Za volantem?
1: Za volantem ne, ale cíti.
0: Aha, kam se jede?
1: Paco.
0: Co tam?
1: Motocross.
0: Výborně.
1: Na motocross.
0: Takže se jede závodit.
1: Ano, jede se závodit. Dneska se ještě něco ugriluje a od rána se závodí.
0: Aha, tak jo, takže budeme držet palce. Kde jste teď, jestli se můžu zeptat?
1: Sjezd Hukvaldy v Rušperk.
0: Takže ještě máte hektar před sebou, tak ať to,
1: no,
0: ať to rychle uteče. Výborně. Teď, Mejdní, komu?
1: No, bude to pro tu partiu na ten Metal Fest.
0: Ano.
1: To si říkal, že ti poslali tu SMS-ku.
0: Ano, tu ještě připomenem.
1: No, teďka tobě do radia.
0: Děkuji.
1: Tady Venovi, co odolával asi 3 dny, než jsem ho překecal, že půjde mladému mít motorku, že já mu navážím.
0: Jo.
1: A napojím ho.
0: Jasán.
1: A všetkým, co poslouchají toto skvělé radio.
0: Tak jo. My ti děkujeme za zavolání i za slova chvály a přejeme ještě jednou šťastnou cestu, ať ty závody dobře dopadnou. Dejte vědět potom.
1: Díky, jasné.
0: Nazdárek, no a já tady přečtu tu SMS-ku, o které byla právě teď řeč. Zdravíme z Metal Festu z Plzně. Zahrajte nám na zlepšení nálady. Počasí vyšlo Accept 50 let. Byli skvělí a prostě je tady všechno úžasné. Prosíme, Maideny, pokud možno velké díky. A teď to budu jmenovat, jo? Iko, Filip, Martin, Roman, Laco, Josef, Lenka a Lenka, Kuba a tak dále. Tak i tam se skvěle bavte. Je nám ctí, že Rádio Čas Rock zní i tam. Mějte se krásně, přátelé, a já žezlo předávám Alešovi. Ode mě je to vše, já jdu slavit dál svého vnuka, kdybych se v pondělí nehlásil, tak slavíme stále dál. Čau.

0: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd.moravia.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Startuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok.
0: Pravé rokové rádio.

12 hodin 57 minut právě nám na čas roku dozněl Ozzy Osbourne se songem Dream On. Rockeři, dobré odpoledne. Honzik Prokeš už opustil studio a právě teď vás od mikrofonu Rádia Čas Rok zdraví Aleš Krejčí. Čekají nás, doufám, určitě pohodové 4 hodiny společného času. No a co bude v té první hodince? Například se dovíte, jak získat vstupenky na Rock for People a určitě to vše proložíme kvalitní hudbou, jako třeba Collective Soul. Dáme taky nějakou tu kávičku v podobě jiné kafe. A zazní taky určitě Robert Plant. Kdo jste ještě u výkrmu, nebo vás to čeká? Mějte dobrou chuť a příjemný poslech Rádia Čas Rok.

0: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.

0: dohráli Dream Theater s písní Wither, což je balada, kterou dal dohromady kytarista kapely John Petrucci. Údajně tato balada popisuje pocity, kterými prochází při tvorbě písní. No, 13 hodin 9 minut, máme sobotu 6. června a svátek slaví všichni Norbertové. Norbert je původem německé jméno, významem slavný Severan, slavný ze severu. Takže milí slavní Severané, mějte krásný svátek a všechno nejlepší. A teď pustíme ke slovu Milana Gelnara, který má přichystané horoskopy na dnešní den.
1: Sobota by měla být dnem s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Den pak bude ve znamení pohybu s převahou blíženeckých a bodnářských aktivit. To znamená, že budeme neustále vymýšlet něco originálního, novátorského, nevšedního a i hned to budeme realizovat. Ku podivu vše by mělo být zaměřeno především na domov, rodinu a rodinné aktivity. Neděle bude obdobná, jen přibude emočních konfliktů. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrologrády a čas Milan Gelnar.

0: Je to rebel!
1: Rebelové, poslouchejte, už jen do zítřejší neděle se hraje v rebelském létu na televizi Rebel o vstupenky na Rock for People speciální den z Iron Maiden. Jak to funguje a jak vstupenky získat? No jednoduše, přilepte své zraky na zařízení, z nich sledujete TV Rebel a buďte ve střehu. Během dne se ve vysílání TV Rebel objeví QR kód, tedy vaše vstupenka do hry. Po ruce mějte chytrý telefon, který dokáže naskenovat tento kód, jenž vás následně odkáže na registrační formulář. Pozor ale, registrovat se lze pouze v době, kdy je QR kód na obrazovce zobrazen a v tento čas pouze jednou. Takže registrace mimo soutěžní čas nebudou brány v potaz. To ale neznamená, že se nemůžete zaregistrovat opakovaně pro zvýšení své šance na výhru. Znovu tak můžete učinit, ale až při dalším zobrazení QR kódu. Takže žádné nekonečné seriály, telenovely, večerníčky. Koukejte pouze na TV Rebel.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.

0: Robert Plant se songem If I Were a Carpenter. Máme 13 hodin, 32 minut, sobotu 6. června. Ladíte pravé rockové rádio Čas Rock. A teďkom je, milí rockeři, metalisti, čas pro vás. Můžete si zavolat, napsat o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 11 55.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: World on Fire od kapely Daughtry na rádiu Čas Rock, 13 hodin 36 minut, jenom pro informaci. A já mám teďkom na drátě Zdendu Stachova. Ahoj Zdendo, Piráte.
1: Nazdar, Alešku, nazdar všichni, co jste napříjmu nejlepšího rockového rádia u nás v republice.
0: Děkujeme za superlativa. Tak povídej, spouštěj, co děláš, co budeš dělat, nebo rovnou můžeme přijít na song.
1: No, co budu dělat? Nic.
0: Tak to má být.
1: Odpočívám si nabrat síly na příští týden, protože to zase bude...
0: Jo, mazec, tak kec mazec, no.
1: Budu honit jak malí děti, vole.
0: Jo, mám, co
1: stejně. Tak jsem vybral song od Saxonu Broken Heroes, klasiku, jak se říká, nová vlna britského heavy metalu.
0: Ano.
1: A poslal bych to tobě samozřejmě do rádia a všem, co poslouchají a ty naší skupině, kde říkají kluci těch pacientů, nebudu jmenovat, ale oni ví, kluci, takže asi tak.
0: Slyším tam v pozadí nějaké děti, takže zdravím i děti.
1: Jo, děkuju, tak to vyřídím.
0: Tak je super. Tak hudbu máš připravenou, zazní hned po reklamách, no a já ti z den dopřeju krásnou sobotu.
1: Hele, tobě taky. Díky. A všem, si užijte víkend, pěkný počasí, nemá to chybu. Tak se mějte všichni moc, moc krásně.
0: Děkujeme, ahoj. No, měj se krásně. Čau.
2: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba, rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny, kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

13. hodinu tady na rádiu Čas rok nám uzavřela kapela 100 na 100. Máme sobotu 6. června, jen tak pro informaci, a ani nevím jak. A blíží se 14. hodina, ve které budeme nahlížet do minulosti, mimo jiné do roku 1944, kdy nastala operace s názvem Overlord, takže i o tom zazní pár slov. A muzika? Dostaneme hudlana, totiž kapela Kiss. Se zombíky přijdou Hooters. A nebudou chybět ani Pink Cream 69. Takže milí rockeři, hezké odpoledne, příjemný poslech. Já jsem Aleš, ladíte rádio Čas rock.

Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Kiss se songem I Was Made For Loving You. 14 hodin 8 minut, sobota 6. června. A teď koukneme, jak jsem v úvodu hodinky naznačoval, do minulosti dnešního dne 6. června. Tak začneme tím, kdo se v tento den narodil. Tedy 6. června roku 1799 se narodil ruský básník, dramatik, prozaik Alexandr Sergejevič Puškin. Jeho nejvýznamnější díla jsou například Ruslan a Ludmila, Evžen Onegin, Kapitánská dcerka a další. Dnes slaví 58 let Petr Hradil, rodným jménem Petr Reichert, český herec, hudebník, saxofonista, bývalý člen Činasky. No 63 let slaví Vladimír Růžička, bývalý hokejový útočník a hokejový trenér. Jakožto kapitán dovedl český hokejový tým k vítězství olympijského turnaje v Nagánu roku 1998. A ještě zmíním pár událostí vázajících se k dnešnímu datu. V roku 1965 vydala skupina Rolling Stones veleznámou a úspěšnou skladbu Satisfaction. Tento single se umístil na první pozici amerického žebříčku Billboard Hot 100. 6. června roku 1971 odstartovala sovětská kosmická loď Soyuz 11. Mise bohužel skončila tragicky. Během návratu lodě zpět na Zemi se posádka udusila vlivem poklesu tlaku v kabině. V rámci pilotovaných letů Soyuz se jednalo o druhou tragédii. No a taky v tento den, ale v roce 1944, započalo vylodění v Normandii, tedy den D. A o tom vám, milí rockeři, dnes ještě něco zmíním za malý okamžik. Teď pokračujeme muzikou s rádiem Čas Rock. Rádio Čas.

0: Na rádiu Čas rok, Meatloaf, 14 hodin, 20 minut. Sobota 6. června. No a 6. června roku 1944 nastal den D, jinými slovy operace Overlord, nebo jak známo, také jako vylodění v Normandii. Největší námořní invaze v historii. Připomenu, proč tohle vůbec nastalo. Důvodem tohoto vylodění bylo zpřístupnění Německem obsazené fronty v západní Evropě spojencům. A teď jsem se trošku, důvodem tohoto vylodění bylo zpřístupnění Německem obsazené fronty v západní Evropě spojencům a tímto odlehčit Sovětům na východě, utlačit nacisty, osvobodit Francii. Tímto vyloděním postupně vznikl most mezi Evropou a spojenci pro další vojáky, zásoby, techniku. Tato operace byla prvním krokem pro osvobození střední a západní Evropy ze spáru nacismu. Tato námořní invaze čítala zhruba 5000 vyloďovacích plavidel, 289 doprovodných a 277 minolovek. Pro informaci, minolovka, jak už název napovídá, je loď, která doslova loví námořní miny, tedy odklízí, ničí minové zátarasy. Den D se stal námětem mnoha filmů, videoher, knih a dokonce skupina Sabaton o této operaci složila píseň s názvem Primo Victoria. Pojďme si právě teď na rádiu Čas rok tento song poslechnout.
1: Through the gates of hell, as we make our way to...

0: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
2: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax. Čas.

0: Na rádiu Čas rok dozněla kapela Para s názvem songu Ako najlepšie viem. 14 hodin 30 minut, milí rockeři, takže čas pro vás. Můžete si napsat, zavolat o písničku na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas rok a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas
2: rok. Rádio Čas rok.
1: Pravé rockové rádio.

Do posledních tónů jsem vám nechal dohrát skupinu Art of Anarchy se songem The Madness. No a já jsem se prohrábnul SMS-kami, které mi sem chodí, a přišla mi sem i takováhle zpráva. Čtu. Ahoj, super rádio, prosím k našemu 12-letému výročí svatby Jirky a Katky o píseň Pálím tvář od Olympic. Díky moc, Jirka Velšovice, jste skvělí. Tak děkujeme za pochvalu a gratuluji k 12-letému výročí. No a já posílám song.

0: vyklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
3: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Na rádiu Čas Rock kapela Lauter pro Michala na ryby uzavřela 14. hodinu. No a ta 15. čeká buší na dveře, protože se už nemůže dočkat, až nám prozradí zajímavosti z Moravskoslezského kraje, předvede hudební novinku týdne a taky další muziku nabízí nám Masterplan. Nebo Jet. A další nechám vás hádat. Jasně, že Europe, jako malá připomínka toho, že se tato kapela objeví na megakoncertu Rádia Čas 21.11.2026 v rámci jejich evropského turné k 40. výročí vydání nejslavnějšího alba The Final Countdown. Příjemný poslech Rádia Čas Rock a mějte fajn odpoledne, rockeřiska.

0: 15 hodin, 11 minut, na rádiu Čas Rock doznívá Red Hot Chili Peppers se songem Around the World. A rockeři, metalisti, teď se uklidníme, zpomalíme, odložíme nářadí, nástroje, nebo cokoliv, co držíte v rukou, protože přichází Marcelka Fabiánová s okénkem Moravskoslezského kraje. Marcelko, předávám slovo.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj podpoří profesionální divadla a Janáčkovou filharmonii Ostrava částkou 26,5 milionu korun. Peníze z krajského rozpočtu pomohou pokrýt provozní náklady 6 vybraných scén, ale i konkrétní umělecké projekty. Nově nastavená pravidla financování mají také zajistit smysluplnější rozdělování peněz, třeba podle kapacity jednotlivých sálů, jak nám prozradil radní za kulturu Moravskoslezského kraje Petr Harván.
3: Profesionální divadla podporuje kraj dlouhodobě. Od letoška jsme ale nastavili nová pravidla, aby bylo rozdělování financí spravedlivější a transparentnější. Peníze teď rozdělujeme podle více kritérií, ať už se jedná o počet odehraných představení, kapacitu scén, návštěvnost, ale také ekonomickou náročnost jejich provozu. Věřím, že se nám podařilo nastavit fungující model podpory tak, aby se i nadále zvyšovala kvalita kulturního dění v našem kraji.
2: Dotace podpoří také tradiční festivaly, jako je Janáčkův máj nebo Pimprléto, ale i speciální programy pro mladé diváky.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A ostravské Dolní Vítkovice se o minulém víkendu proměnily ve vesmírnou základnu. Start vesmírné mise Spacebus sklidil fenomenální úspěch. Unikátní 18-metrový simulátor s 4D virtuální realitou totiž totálně vyprodal svou kapacitu a přilákal tisíce nadšených dětí i dospělých, kteří si vyzkoušeli i let na oběžnou dráhu. Obrovský ohlas vzbudila i autogramiáda astronauta Aleše Svobody a velký zájem byl také o doprovodnou vojenskou techniku. Podle hejtmana kraje Josefa Bělici akce dokonale splnila svůj účel, když ukázala obrovský hlad veřejnosti po vědě a inspirovala školáky k dalšímu vzdělávání.
4: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál. Je to v podstatě takové populární přiblížení atraktivního vědeckého oboru a směru. Česká republika je velmi aktivní ve výzkumu vesmíru a myslím si, že by se to mladí lidé měli dozvědět, že Česká republika se ubírá i tímto směrem.
2: Celá akce Spacebus Tour ale nekončí, stále pokračuje. Postupně se totiž přesouvá do jiných měst v dalších regionech. Trvat bude až do 13. června. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.

0: Glenn Hughes na rádiu Čas Rock. 15 hodín, 20 minút, sobota 6. června. A rockeři, pro vás a hlavně pro motorkáře mám informaci, že za malý okamžik se spojím s motoklubem Plesná, kteří jsou právě na cestě do Řecka. Ale právě teď dáme prostor novince týdne, kterou si tento týden pod svá křídla přebrala Hanička.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítená. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Čas rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rock kapela Wolfsbane a milí rockeři, banda motorkářů z Plesné se vydali na mototrip do Řecka. Partnerem této jízdy našlapaných strojů jsme i my, tedy rádio Čas Rock, a to znamená jediné. Předám vám informace, kde se kluci nacházejí, jak se jim daří, protože mám právě na drátě starostu Plesné Pavla Hrbáče, který se jízdy samozřejmě účastní. Pavle, dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, zdravím všechny v rádiu.
0: Signál je evidentně fajn, protože se slyšíme velice dobře, kvalitně. Tak jak to zatím šlape, kde se nacházíte všichni?
1: Šlape, je velké horko, ale s tím jsme počítali. Jsme u Ambracijského zálivu.
0: A další nějaká destinace nejbližší, která vás bude teda čekat?
1: Tak zítra bychom chtěli navštívit město Petra, které je zhruba 150 km odsud.
0: Takže řekl jste, že počasí je teda asi pořádně horké, podle toho, jak jste naznačil, že...
1: Je tady plnohodnotné léto.
0: Plnohodnotné léto. A to asi nastane i zítra, že jo? Určitě se díváte i na předpověď počasí, takže předpokládám, že výlet bude... No.
1: Zítra má být víc než plnohodnotné léto.
0: Takže úplně se rozvaříte všichni. A už jste někdy na těch motorkách podnikli cestu přímo takhle do Řecka, nebo tam jedete poprvé?
1: V tuhle tu stranu toho Řecka jedeme poprvé, protože to Řecko je fakt velké a rozlehlé a zajímavé, takže tuhle tu část jedeme poprvé.
0: No a určitě před takovou velkou jízdou probíhá nějaká větší údržba, kontrola motorek, tak doufám, že stroje jedou bez poruchy, nebo nastala už nějaká technická chybička?
1: Ne, naštěstí nenastala žádná chybička, ta příprava opravdu byla pečlivá a doufáme, že ani žádná chybička nenastane.
0: Doufám s vámi a budu držet pěsti pro štěstí. No a ještě tak jenom se zeptám, takový dlouhý trip samozřejmě nejedete poprvé, ale někdo se třeba chystá úplně poprvé, takže máme nějaké tipy pro začínající, na co si dát obecně pozor, na co se zaměřit, co se týká motorky, vybavení?
1: Tak samozřejmě hlavně tu motorku dát po technické stránce do absolutního pořádku, nepocenit věci, jako jsou destičky a podobné věci, pneumatiky. Protože to jsou dvě základní věci na té motorce, samozřejmě vyměnit olej a tak dále. A to je, to vás veze, to s váma brzdí, to s váma žije, takže ta motorka musí být ve 100% stavu.
0: Souhlasím. Tak jo, chlapi, koloma dolů a užijte si motojízdu, jak se patří, a šťastnou cestu.
1: Moc děkujem a ještě jednou všechny pozdravujem.
0: Mějte se, nashledanou.
1: Zatím, nashledanou.
0: Tak, milí rockeři, tohle byl Pavel Hrbáč, starosta Plesné, který je s motoklubem Plesná na mototripu do Řecka. A teď na rádiu Čas Rock, kapela Turbo. Rádio.

0: 15 hodin 36 minut na rádiu Čas Rock, kapela Turbo. A teď, milí rockeři, čas pro vás, o ten váš song na přání. Zavolejte si, napište si na telefonní číslo 725 33 11 55.
1: Čas Rock.

0: Kapela Jet se songem Cold Heart Bitch. Máme 15 hodin 40 minut a já mám na drátě Dušana ze Stěvoříc. Ahoj, Dušané.
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty, takže já chtěl bych zahrát, protože příští neděli oslaví moje srdcovka, který najmo 70 let neuvěřitelný, to jsou prostě držáci, tak jako je Iron Maiden, Judas Priest, Metallica a já nevím, kolik bych ještě jmenoval, Udo, to ještě, to, ti chlapi budou ještě zpívat v rakvi, jako jo, to jsou neskuteční držáci, jo, to klovou dolů, je v tom věku, ještě dokážou tak řadit a vyspívat to a
0: to ano.
1: Prostě zapářit, jako jo. Takže chtěl bych vzpomenout na 86. rok, album Fatal Portrait, tomu bylo 30, píseň Dňák, samozřejmě pro tebe, celou úžasné radio Čas rok. No, všichni až užívají pěknou sobotu, držou pitný režim, poslouchají pravou rokovou hudbu a ať se mají všichni rádi.
0: Dušané, rád jsem tě slyšel a díky za telefon. Měj se krásně.
1: Tebe taky, díky moc, Alešku, měj se.
0: Čau, čau.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9.

0: června. Kaufland.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H plus B Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

ani páru, jak si hrajú na kytáru. Kozy, húsle, rúny, horký žeslí, že na rádiu Čas rok. A poslední naše společná hodinka se blíží, protože je 15 hodin a téměř už 59 minut. No a v té poslední hodince potěším milovníky Tetrisu a taky kouknem do rockové historie. A mezi tím vším muzika, třeba Another One Bites the Dust, takže co, Queen? Another One Bites the Dust. Na kolena nás srazí Škvor. A taky dáme Kingdom Come. Skvělý poslech rádia Čas rok a vydařené odpoledne vám přeje Aleš Krejčí.

Queen na rádiu Čas Rock, 16 hodin 10 minut. A rokeřiska, vzpomínáte na legendární hru Tetris? Tak dnes je to 42 let od prvního vydání této zábavné kratochvíle. Hru vytvořil ruský programátor Alexej Pažitnov během práce na Moskevské akademii věd a vydal do světa v roce 1984. Jméno Tetris vzniklo kombinací řeckého tetra, což je čtyřka, poněvadž prvky původní hry jsou ze čtyř segmentů, a slova tenis, což byl údajně oblíbený sport tvůrce Tetrisu. Vlastně se jedná o jednu z nejúspěšnějších her všech dob, která se se svou téměř žádnou náročností na výkon zařízení objevovala všude možně, a mě to taky neminulo. Hrával jsem to na staré černobílé konzoli s LCD displejem, dalo se na tom tuším hrát i hada. No a pro mě tehdy ještě jako docela malého parchanta to bylo někdy o nervy, když se nedařilo. A nejednou ta konzole málem zažila defenestraci. Ale nebojte, dnes jsem již plně vyrovnaný člověk a z okna už vyhazuju jenom lidi. A mimochodem, dokonce se v této hře koná pravidelně mistrovství světa, a to od roku 2010. Vidíte, tak jednoduchá a stará hra a je dodnes populární. Zpátky k hudbě zazní Massive Wagons.

Kapela Škvor na rádiu Čas Rock, sobota 6. června, 16 hodin, 24 minut. A zdravím mimo jiné Kristýnku Střelcovou, která poslouchá, a tak jako já se zasmála tomu, když jsem v předešlém vstupu místo zpátky k hudbě, řekl zpátky k hudbě. Chtěl jsem to říct trošku jinak a vzniklo z toho huhu. Huhu, rokeři, mám pro vás přichystané rokové kalendárium, tak pojďme na to. 6. června roku 1970 se narodil James Shaffer, kytarista a doprovodný zpěvák kapely Korn. Na dortu má zapáleno 56 svíček. Šestého června roku 2011 došlo k vydání 19. alba Calls to Arms od kapely Saxon, a to ve Finsku, Dánsku a Velké Británii. Evropě ale vyšlo o 3 dny dříve, tedy 3. června. No a 75 let by dnes slavil legendární český zpěvák z Ostravy, dlouholetý člen kapely Citron, Stanislav Hranický, narozený v roce 1951. Bohužel nás opustil 7. dubna v roce 2013 ve věku 61 let, kdy prohrál boj se zákeřnou nemocí. A my si teď kapelu Citron na počest Standy právě pustíme.

0: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Časrock. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
0: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok. Čas Rok.

Fallen in and out of love od Lity Ford na rádiu Čas Rock. 16 hodin 35 minut a to znamená jediné, během následujících 3 minut, kdy bude znít kapela Hollywood Undead, je také čas pro vás, abyste si vybrali ten svůj song na přání a zavolali mi nebo napsali na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: 16 hodin 39 minut ladíte rádio Čas Rock. No a Pavel z Těšína by rád nechal zahrát sobě a všem metalistům něco od kapely Slayer. Hrábnul jsem do playlistu a vybral Anděla smrti. Takže teď co? Poslechneme si pár reklam a pak hned volume doprava, tak jako já tady ve studiu.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd.cz

Čas loučení, rockeři. Mé chvíle tady v rádiu Čas rock jsou pro dnešek pryč. Program rádia samozřejmě pokračuje dále, čeká na vás kusovka s pořadem Rock Music. Aleš Krejčí se s vámi loučí, mějte povedený zbytek soboty a vůbec víkend, jak se patří. Ahoj!

0: nárok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rock.
0: Čas Rock.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Krásný poslech dalšího dílu pořadu Rockmusic.cz vám přeje po týdnu kusovka. Dnes tu uslyšíte nový pecky od skupin Hammer a Deviant. No a taky vás pozveme na festival do Telče, a to s pořadatelem Petrem Maričkem, hercem, moderátorem Antonínem Duchoslavem a Kubou Rybou, hlavou Rybiček 48. No a abychom se dostali co nejdřív k muzice, tak už tu vítáme první dnešní milé hosty, kterými jsou Pavel Toman,
1: ahoj,
0: a František Christelbauer.
1: Ahoj.
0: Takže strunná divize skupiny Hammer. Pavle a Franto, vítejte opětovně v Rockmusic.cz.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Nový EPčko je na světě, tak jak se jmenuje a kolik přináší nových sakra hamrovských pecek?
1: EPčko se jmenuje Jedeme dál, podle hlavní písničky, která tam je.
0: Ano.
1: A jsou tam dohromady 4 písničky s tím, že jedna je prostě udělaná ponovu. Je to starší věc od nás a tyhle ty 3 jsou vlastně nový.
0: Úplně novinky.
1: Úplně nový.
0: Tak říkáš, jedeme dál, jo?
1: Jedeme dál.
0: Myslíš to vážně, že bychom jí někdo měli jako pustit, jo?
1: Naprosto vážně, měli bychom jí dál.
0: Tak jdeme, no. Tak Hammer je Hammer a nová pecka se jmenuje Jedeme dál.

0: písni, která nám tu právě dozněla, tak k tý je natočený i videoklip, tak co byste nám o něm chtěli říct?
1: Tak ten videoklip samozřejmě je takový, není to žádná story, že není to žádný film. Chtěli jsme, aby to bylo živější, čili je to vlastně ve svým důsledku nahraný tak, jako že hraje kapela naživo live, jo, tudíž prostě nic žádný scénáře objevného, ale ta energie z toho jde jako z koncertu.
0: No, to už jde samotná z vaší muziky přeci. Od počátku.
2: Přesně tak.
0: Vy jste taková rozhodnější hardrocková melodická kapela, tak to je všechno v pořádku. Jak často by měla rocková kapela v dnešní době publikovat nový klip a kde na to brát k sakru furt ty prachy, že jo?
2: No, to bývá někdy složitější, ale samozřejmě se snažíme, aby jsme to chrlili jedno za druhým, ať je vidět, že jedeme dál.
0: Abyste se, no, tak jasně, to je příznačný název, abyste se připomínali, no tak ten systém jednou za čtvrt roku videoklip se singlem, spousta kapel na to najela, že to album vlastně už pro ně není až tak podstatný, protože i na koncertech vlastně ty CDčka už jako bohužel nemají tu sílu na to mít tu muziku doma, že si CDčko koupíš na koncertu, tak ten merch, trička a tady to ostatní funguje? Jak je to u vás?
2: Jako funguje to, ale zase ta starší generace furt trvá na tom mít fyzický CDčko, jo.
0: Takže děláte pořád.
2: Takže teď jsme se domluvili, že po letech uděláme zase CDčko, který smícháme vlastně ze singlu Jedeme dál a z předchozí tak jdeme do toho.
0: Jo, takže ze dvou nějakých modelů vznikne ucelen CDčko zase tak. Pod nějakým číslem řadovým. A to je kolik? Kolik těch CDček už jste vydali alb? Víš to?
2: 6.
0: Jo, 6-7
1: možná, tak asi jo.
2: Teď si nejsem úplně jistý.
0: Další písničku, kterou si tu od vás pustíme, tu novinku, jednu z těch třech, tak ta se jmenuje Vzpomínky. A trková balada, si myslím, jako že bík, chcete k ní něco říct?
1: Dá se říct, že to je úplně standardní ploužák, tak aby
0: pro holky
1: si
0: hlavně,
1: posluchači myslíš? Představili opravdu s melodickým refrémem a já si myslím, že to není nic objevného, ale kolikrát ono dneska udělat zpěvnou písničku s dobrou melodií a s dobrým textem není nic jednoduchého. Vlastně ono to vypadá hrozně jednoduše, ale opak je skoro pravdou. Jo. Takže si myslím, že to ocení hlavně ty dámy možná.
2: Určitě jsme to chtěli udělat, aby to bylo rockový, aby to prostě znělo rockově, tak snad se nám to povedlo.
0: To zní, hutnost tam je, bezesporu, jdeme poslouchat. Vzpomínky, Hammer.

0: Veltman a Franta Christbauer ze skupiny Hammer jsou ještě stále se mnou ve studiu. Jak jste si užili samotné natáčení novýho EPčka s názvem Jedeme dál? A proč se EP tak vlastně jmenuje? Plánujete jako tady být dál ještě třeba dalších 10 let? Proto se na to ptám.
1: Myslím si, že přesně tak je to myšleno. A přece jenom ten předěl, který jsme v nedávné době prodělali, nebo vlastně já v té kapele jsem cca 3 roky a vlastně očekávalo se ode mě, že se trošku ta muzika vlastně zhutní 2 kytarama, takže předpokládám, že to jedeme dál, je opravdu k tomu, jako dá se říct, poplatný. Jo.
2: Tak každopádně opustili jsme takovou tu muziku založenou na klávesech a snažíme se hrát kytarovou muziku.
0: Tam je ta změna markantní ve vašem případě, že už tam nejsou slyšet klávesy. Ve studiu jste byli sami nebo jste měli nějaký hosty? Případně vokály, třeba nějaký dohrávky kytarový nebo něco tak?
2: Ne, ve studiu jsme byli úplně sami, prostě nahráli jsme to, jak to budeme hrát i na koncertech a vždycky se snažíme, aby to, co nehrajeme na CDčko, tak jsme hráli i na koncertech. Ve stejném provedení. Jedna ku jedný, přesně tak.
0: Pozvete nás na nějaký váš nejbližší koncert, protože vy toho máte na léto poměrně hodně, to musíte mít radost, že jo? Že si takhle vyrážíte po té republice, už dalo by se říct, jako na koncerty?
2: My ano, ne tak rodiny.
0: Tak to je mi jasné, ano. Hele, holky mají problémy, jo, jako s tím, jako že si vyrazíš jako někam zahrát. Jo?
2: Ne, my máme hodný manželky, máme výborný zázemí doma, takže s tím není úplně problém, ale prostě to léto je fakt nabitý, no.
0: Takže povídej, kdy za vámi a kam?
2: Tak možná, že bych asi připomněl Slanský Tuplák, kde budeme hrát prostě na slavnostech města Slaného. Mm-hmm. Rozhodně nás čekají krásné 3 festivaly, Pekelný ostrov, Master of Rock a Benátská noc. Mm-hmm. A pak spoustu dalších koncertů.
0: A ten první koncert nejbližší ve Slaném je kdy?
2: Ten je 26. Mm-hmm. Budeme hrát přibližně o 10 hodin.
1: A vůbec nejbližší, asi jak to tak vypadá, je 19.6. To je v letním kyně ve Strakonicích s kapelou Škvor. A s tím jedeme posléze ještě někdy potom, někdy v 7 měsíci nebo tak.
0: Tak to je hezký, se Škvorama jste se zkamarádili už, jo? Takhle třeba jako, nebo vás postaví pořadatel před kapelu.
2: Spíš asi pořadatel.
1: Spíš pořadatel, ale je to promotor asi toho tour, jo, takže vím, že jsme někde v Chomutově s nima a tak.
0: Ale teď tohleto všechno, co jsme si řekli, si nebudu pamatovat samozřejmě, že jo, tak určitě existuje nějaká netová adresa, kde o vás najdeme úplně všechno. Jak z historie, tak ohledně té diskografie, kolik těch desek vlastně máte, jaký jsou tam písničky a tak dále. Hlavně i ty koncerty, tak kde to najdeme?
2: Tak všechno najdeme na webu www.hammer.rock.cz. Mm-hmm. Tam jsou veškeré informace.
0: Odkazy na Facebook.
2: Jak pro fanoušky, tak pro pořadatele. Takže pak je tam samozřejmě facebooková stránka kapela Hammer. No a pak nás můžou slyšet na YouTube, Spotify, Apple Music a podobných prostě.
0: Takže všude, kde to jde.
1: A samozřejmě e-shop merče.
2: Jo. Tak.
0: Já vám moc krát děkuju za dnešní posezení tady z pořadu rockmusic.cz. Držím vám palce, ať se vám daří podle vašich představ, to je pro vás to nejdůležitější. A pozdravujte všechny ostatní ze skupiny Hammer.
2: Děkujeme a vyřídíme.
1: Děkujeme, vyřídíme, rádi
2: o nás.
0: Sběratel, to je taková veselá skočná až pankárna. A je to ta 3. novinka z nejnovějšího EPčka skupiny Hammer. Tak jdeme poslouchat.

0: se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Mými dalšími dnešními milými hosty jsou generální inspektor festivalu v Telči Petr Mareček a s ním přijel ještě také moderátor festivalu, herec Jan Antonín Duchoslav, nám dříve narozeným známý jako Vicky Cabadaj z kultovního bijáku Sněženky a Maři. Petře a Tondo, vítejte v rockmusic.cz.
2: Ahoj.
3: Dobrý den.
1: Petře, ty ses rozhodl utratit nějaký prachy, viď? Tak ses rozhodl uspořádat hvězdy obsazený festiák. A já se ptám, kdy a kam se tedy pojedeme úplně totálně vyblbnout.
2: Tak chtěl bych vás pozvat na 19. a 20. června roku 2026. Je to kemp u Roštěnky v Telči.
1: Aha.
2: Samozřejmě vyblbnout se budeme moct, přijdu tam hvězdní kapely, což už je vidět na tom line-upu.
1: Tak to si tady řekneme. Říkáš kemp u Roštěnky, jo?
2: Ano.
1: Tak to, kdyby Hrom na koze jezdil, tak tam musím bejt.
2: Ano.
1: Protože v kempu u Roštěnky to musí foukat jako bík.
2: Ano, přesně tak. Je to
1: zahraju tam Dimitry, tak pojďme od nich dát hitovku už s Václavem Nojdem, Bártou. Pecka se jmenuje Adie.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Co Jan Antonín Duchoslav a rocková muzika jako taková? Těšíš se do Telče na Rockfest, Tondo?
2: No, já se zaprvé těším strašně na muziku a pak se těším na spoustu zajímavých lidí, který buď to už znám, anebo strašně rád poznám. A to se mi doufám během toho festivalu podaří.
1: No, to se vždycky daří, zvláště moderátorům, když se ještě nepotkají s nějakou tu kterou kapelou, takže tam dojde k nějakému frančaftu, viď?
2: Tak doufám, já mám z takových akcí už nějaké zkušenosti, už jsem pár festivalů moderoval.
1: Jo.
2: A vždycky ty setkání s muzikantama, já herec mám strašně rád, protože s nima je velká legrace.
1: Petře, jaký tedy kapely zahrajou na tvém rockovém festivalu v pátek 19. června a jaký v sobotu 20.6. na samozřejmě Mareček Industry Stage? Kde jinde, viď?
3: Tak kde jinde, že jo? Tak samozřejmě, když jsme se rozhodli utratit nějaký ty prachy, tak samozřejmě vystoupí tam Rybičky 48, Dimitri, Bohnout a další kapely, jako je Olympic, Anaka.
1: Tam jsou 3 stage, že jo?
3: Ano, samozřejmě 3 stage. Rozhodli jsme se, že uděláme, že vytáhneme ty mladý líní na festival. A ty samozřejmě už dneska poslouchají trošku jeho hudbu. A proto jsme zkusili udělat čistě rapovou stage.
1: A teď tu mám na drátě ještě i Kubu Rybu, bručkaře a zpěváka a hlavu Rybiček 48. Kubo, ahoj.
4: Čau, čau, zdravím všichni.
1: Vy jste psaný s Rybičkama na festiáku v Telči v sobotu 20. června jakožto finální kapela, tedy od půlnoci. Nebudete už v tenhle ten čas moc unavený? Nebo tak?
4: Hele, my jsme zvyklí, protože posledních 5-6 let hrajeme většinou jako by poslední v roli headlinera, takže už jsme zvyklí, ale co děvuji právě, já jsem měl radši, když jsme hrali odpoledne a pak se mohl zapořit na ostatní kapely, no ale tohle je zase ta výhoda toho, že tam ty lidi přijdou od tebe, máš to samozřejmě radost.
1: No, to jo. Já jsem si právě říkal, že třeba přijedete někdy odpoledne a že musíte omezit trošku ten alkáček, který s tím souvisí, protože on trošku uvolňuje, že jo, a dostává rockery do nějaký atmosféry lepší, než když člověk přijede na drc na poslední chvíli a nedá si skoro ani to jedno pivko před tím koncertem.
4: Jo, ale je to tak. Já třeba myslím z toho názoru, že rockery do 40, do 50 motivuje a od 50 ale jich zabíjí. Takže já už jsem s tím docela skončil, protože už jsem hodně starý na to, abych umřel jako mladá legenda.
1: Jo, to.
4: takže já si dám třeba jako jedno, dvě pivka na koncertě. Ožeru se, ale ožeru se jednou, dvakrát za rok a ne 50krát nebo 100krát jako kdysi. A už se takhle mám hodně let, protože ono to upřímně v tom tempu, v jakém jsme to jeli od 17, 18 do nějakých 30, 35, tak to prostě jako nešlo vydržet. Takže nějaký zdravotní potíže, blbosti, to asi každý, kdo tu muziku dělá, zná, ale vlastně jsem teď šťastnější, já jsem tak nějak jako nechlastal, že bych něco zapíjel kdysi, já jsem prostě chlastal, že mi to bavilo, že byla party furt a ono už to dneska ani nejde, nechceš posrat ty velký koncerty a tak, takže prostě tvrdej nepiju vůbec, občas si dám pivko a vlastně je to daleko víc baví, dám si jointa, je mi
1: co letošní playlist? Doufám, že nebude chybět. Vaše hitovka je Léto a já všechno v pejči mám.
4: Samozřejmě nebude. Máme ji tam v té nejkratší verzi hodinový, kterou máme na Léto, takže jenom jsme pro tenhle ten rok udělali trošku zase jinou scénu samozřejmě a vydávali jsme minulý rok desku Big Beat, takže poprvé v létě na nějakých festiákách, co jde, tak to samozřejmě zazní i pár písniček z té desky, které se hodně chytly, tak tam jsou třeba 3-4 písničky v tom hodinovém setlistu z té nový.
1: teď si dáme od vás tohle rock and roll, vy buzny. Souhlas?
4: Jsem rád, díky za zavolání, děkuji vám.
1: Nemáš záč, pozdravuji všechny ostatní v kapele a třeba se nějak uvidíme. No uvidíme.
4: Budu rozloupat. Jo? Tak, jo, přesně.
1: Měj se, Kubo, čau.
4: Díky.
1: A teď už slíben rybičky 48. Tohle

0: A teď zpátky za Janem Antonínem Duchoslavem, moderátorem Telčského festivalu, a Petrem Marečkem, hlavním pořadatelem. 19. a 20. června budeme v Telči přebíhat mezi třema pódiema. To už jsme tu řekli, že tam budou tři stage. Tondo, jsi na to dostatečně připravený? Už jsi přezul Galusky na svém kole?
1: Hele,
0: aby si stíhal.
1: Já jsem ještě nepřezul Galusky na mém autě, ale hodím to na letní. Na střechu hodím stan. Ale hlavně jsme se s Petrem domluvili, že tři stage by bylo možná cufíl, jak říkáme my latiníci. A tak jsem si vzal posilu. Posila je můj 17letý syn, který dělá dramaturga, vede klub v Benešově, kde je právě ta rapová scéna jako nejoblíbenější. Že? Spoustu těch interpretů zná osobně a má k tomu prostě vztah a sám to poslouchá, zná to, což pro mě by znamenalo velkou přípravu, zatímco on to dá normálně z rukávu vysype. Takže já si beru jako posilu toho svého 17letého Antonína, a ten obslouží tu rapovou stage.
0: A ty si budeš dělat
1: rock and roll. A já budu přebíhat mezi těma rockovejma kapelama. Takže se těším.
0: Petře, bude nějaký doprovodný program, třeba nějaký klidnější zóny pro holky s malýma rockerčatama?
2: Samozřejmě plánuje tam chillout zónu, kde si můžou pěkně posedět v klidu bez nějakého rambajzu rocku a rapu. Máme tam pro děti skákací hrady. Doufám, že i jak v letošním loňském roce byla střelnice, tak zkusíme i tu střelnici, která měla velký ohlas teda. A samozřejmě jídlo, pití, všechno bude k dispozici.
0: Co hrdlo hráči.
2: Tak a ještě tam bude novinka, že se budou půjčovat nejenom lodičky, ale i paddleboardy.
0: A teď hlavně pro ty posluchače, kteří se nás pustili až teď, pojď, Petře, zrekapitulovat, kdy kam pojedeme na Telčský festival a jaký hlavní kapely tam uslyšíme.
2: Takže pojedeme na festival do Telče, do kempu u Roštěnky, a je to 19. a 20. června. Headlineři jsou Rybičky 48, Dimitri, Olympic, Bohnout, Anaká a tak dále a tak dále. A samozřejmě Kateřina Marie Tichá a ze Slovenska IMT Smile Adam Ďurica.
0: Tak to je krásně postavený festival. Tak kde najdeme kompletní informace, jako o možnosti přespání a tak dále? Hlavně taky jako předprodej lístků, kde je, aby jsme si mohli zakoupit včas tady na tu parádní akci Lupeny.
2: Takže vstupenky samozřejmě nakupujete na našich webových stránkách festivalvtelči.cz nebo na sociálních sítích, kde se vstupenky prodávají přes NFC Tron. A tam jsou bližší informace jak o kempu, o line-upu, ceny vstupenek, doprovodní akce, moderátoři, všechno tam je.
0: Já jenom připomenu našim posluchačům ještě, že na Facebook adrese Fine Rock, to znamená facebook.com/finerock, budou moci tady na ten festival vyhrávat lístky, což jsme spolu, Petře, domluvený, tak to bude prostě, takže se tam zaregistrujte a nenechte si to ujít, možnost získat Lupen úplně zdarma. Co dodat? Hlavně, aby přišlo hezký počasí. Abyste si to tam užili, protože hezký počasí je alfa omega všech rockových akcí nebo festivalů. Ať přijde hodně lidí. Užijte si to tam.
2: Děkujeme.
0: Tak a teď, protože na Telčském festivalu zahraju taky Olympic, tak si teď od nich dáme Bombardiáka. A Olympic tu zahraje v pátek 19.6. od 7 večer, takže parádní čas. Jdeme poslouchat Olympic.

0: ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem je Honza Kráčmer, kytarista skupiny Deviant. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, co zásadního bychom měli vědět z historie kapely? Kdo přišel s názvem Deviant?
1: No, s názvem Deviant přišel Ondra, což je náš basák. Prostě on je tak chytrej, že vymyslel tohle, aby si to každý zapamatoval.
0: No, jo, jako marketingově je to dobrý tah. A co zásadního bychom měli ještě vidět z historie, kdy jste vznikli a tak?
1: Je to kolem roku 2000, já jsem v kapele poměrně nově, je to moje třetí sezóna, takže ten datum toho vzniku není přesně jasný, ale bylo to někdy kolem možná roku už 98, kdy šel Ondra na vojnu.
0: Hmm. Dobře, dáme si od vás první ukázku z vašeho nejnovějšího alba a ta pecka se jmenuje Možná souhlas, jdeme na to?
1: Určitě, ano,
0: tak jdeme. Deviant dneska poprvé.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: V písni možná jsme slyšeli dva hlasy. Tak kdo to takhle parádně naspíval?
7: Takže naspíval to Luděk Folkman a ten druhý zpěvák je Viktor Kratochvíl ze skupiny Metanol, takže to bylo takový duo.
6: Luděk Folkman je vaším současným zpěvákem?
7: Ano, je to náš prostě hlavní vokál a frontman.
6: Píseň možná je z alba, který se jmenuje 10 let pod kabátem. Tak jak byl tady ten název myšlený? Protože vy jste taky teplická kapela.
7: Ano, je to myšlený tak, že vlastně před 10 lety začala jakoby nová éra té kapely a Ondra usoudil, že to bude počítat až od toho data před 10 lety, takže proto.
6: Prozrať, jak vznikalo album s názvem 10 let pod kabátem. Kolik je na něm celkem písní a kde jste ho točili? Má takovej plnohodnotný rock metalový sound.
7: No, je to natočený u Martina Holandra, který má studio Holy Cross.
6: Ano.
7: Ve Velilibách u Nymburku a...
6: My se velmi dobře tomu, známe. Ano.
7: Ano, ten tomu propůjčil tenhle moderní zvuk.
6: Ano.
7: A na TDčku je celkem 17 písniček, 14 je jakoby vlastně starších, přetočených a nový jsou tam vlastně 3, což je Mámení, pak Košťata a Zezadu za vlásky.
6: Tak Mámení to je cover verze, že jo, od Heleny Vondráčkový. Jak jste si užívali samotné natáčení ve studiu? Točili jste klasickým způsobem, to znamená od bicích a pak se playbackovali další nástroje a nakonec až zpěvy a potom až se míchalo, nebo jak jste to točili?
7: Je to přesně tak, jak říkáš, prostě každý nástroj zvlášť, pak hromadní vokály, které asi byly vlastně jedna z nejtěžších věcí, aby jsme se spodli ve frázování a tak dále.
6: Ale to Martin uhlídal, že jo?
7: To Martin uhlídal samozřejmě a byli jsme tam vlastně celkem 6 dní, že jsme tam i spali a...
6: Takže pohoda.
7: Bylo to prostě, jo, bylo to intenzivní relax.
6: A bylo i nějaký pivečko po natáčecích dnech?
7: Pivečko bylo a myslím, že druhý natáčecí den se skoro nedalo natáčet, ale nakonec jsme to nějak zvládli.
6: Jak to, že se nedalo natáčet?
7: Protože ta kocovina byla tak veliká, že...
6: Aha. Že jste to nedali.
7: Martin nám milosrdně vyndal chlazenou Coca-Colu a tím nás vlastně všechny zachránil.
6: Dáme si další ukázku z vašeho alba 10 let pod kabátem a ta pecka se jmenuje Když bozy lžou. Taková metalová balada jako bík. Poslouchejte.

0: jaký obrázky se budou točit na některou pecku z nového alba Deviantů, tedy z alba s názvem 10 let pod kabátem?
1: No, klipy už jsou, co tam jsou, tak tam možná je už 7 klipů. Liriky máme všechny, ale klipy máme vlastně na reklamy, máme ní Košťata, možná, stejně se všichni sejdem. Teď nevím už, ale prostě těch klipů už je jako vlastně víc toho alba, protože to vlastně bylo pozbírané za těch 10 let, takže nový klipy vyloženě byly na Mámení, to se točilo vlastně v Českém rozhlase v Ústí.
0: Mm-hmm.
1: Pak na Košťata, to je taky nový klip, ten se točil na hradě Kostomlaty pod Milešovkou, kde jsme měli 13 krásných čarodějnic.
0: Mm-hmm. Ano.
1: A točilo se tam celou noc. A vlastně teď 10.6. jdeme do studia znova, kde budeme natáčet písničku moderní, takový metal, kde se najdou všechny věkové kategorie a na to se bude točit klip.
0: Kolik Deviantů vás je vlastně v kapele Deviant? Jaký máte nástrojový obsazení celkově?
1: Je nás tam 5, klasika, 2 kytary, basa, bicí a zpěvák, ten prostě jenom zpívá, ale dělá to výborně.
0: Ano, Luděk je velmi dobrý zpěvák. Co bys ty vyhodnotil jako dosavadní největší úspěchy skupiny Deviant?
1: Dosavadní úspěch je vlastně vydání tohle CDčka, protože v kapele se vlastně vystřídalo dost kytaristů.
0: Hmm.
1: A tenhle souhrn na tomhle albu vlastně, jak by řekl Luděk, dal se k tomu konečně ksicht, který tomu patří.
0: Hmm.
1: Sjednotil se zvuk, ladění kytar a vychytali se nějaký neduhy, o kterých jsme věděli. Takže asi takhle bych to shrnul.
0: Ano. Jak často zkoušíte a jak často spolu chodíte na pivko? Protože tam vznikají skvělý nápady na bejkárny, které se potom provádí na pódiu.
1: Jasně. V sezóně vlastně moc neskoušíme, protože to hrajeme skoro každý týden. Těch koncertů je opravdu hodně a na pivko chodíme při zkouškách. My jsme totiž každý téměř z jiného koutu republiky. Já bydlím u Domažlic. Druhý kytarista Radek, tak ten je z Prahy.
0: Hmm.
1: A potom teda kluci jsou z okolí Teplic. Takže když se sejdem, tak to teda stojí za to. No.
0: Ale pozveš nás na nějaký nejbližší koncert?
1: Nejbližší koncert je 13.6.
0: Ano.
1: A je to Šafrda Fest na počest vlastně Ládi Šafránka, s kterým náš Luděk nadpíval Motorkářskou.
0: A další koncert třeba nějaký máš ještě v Makovici?
1: Velký koncert bude 27.6. v Šiklandu na Vysočině.
0: Ano.
1: Kde budeme hrát s Dogou a třeba s kapelou Seven, který jsou z Mladý Boleslavy.
0: Co bychom ještě měli vědět o současném Deviantu?
1: O současném Deviantu to teda, jak jsem říkal, že se bude natáčet nový klip, který bude zcela ojedinělej a
0: jo.
1: Myslím, že to tady ještě není. Nebo možná nějaký zahraniční produkci.
0: Jo. Tak to si počkáme teda.
1: Jinak ještě náš frontman, teda on je to jeho soukromý projekt, tak ten bude natáčet taky novou písničku s nějakou letní tématikou a tam bude Deviant jako host. Takže to jsou vlastně dvě hlavní věci tenhle rok a novou desku plánujeme zase až na příští.
0: Dáme si ještě třetí ukázku z vašeho nejnovějšího alba a ta pecka se jmenuje Cesta Trabantem. To vám musím pustit celý i s úvodem, protože tenhle ten zvuk velmi dobře osobně znám. Tak jdeme poslouchat Cesta Trabantem a Deviant

0: Řekneš nám ještě, kde najdeme Deviant na internetové adrese, aby jsme se mohli podívat aktuálně, co je okolo vás novýho?
1: Je to Deviant Oficiál, na ně zadáte, ta stránka vyběhne okamžitě, nic jiného podobného neexistuje. A potom nás samozřejmě najdete na Spotify a na Facebooku,
0: jo,
1: kde se jmenujeme Deviant.cz. Na tom Facebooku jsme nejaktivnější.
0: Já ti moc krát děkuju za pokec v dnešním dílu Rockmusic.cz a držím palce, ať se vám daří.
1: Moc děkujeme. Mějte se taky. Díky.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou budou Progressive Symphonic Metalový Melodius Dejte a dáme řeč o Basing Firefestu. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Čas Rock. Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

pravda, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

0: části!
1: Stříbrnejezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok. Čas Rok.
6: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
7: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon.
8: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Čau, spolurockeři, je tady první červnový díl pořadu Víkend, ve kterém hned v úvodu dostanou prostor hardrockoví veteráni Signer. Ti pilují poslední zářezy svého nového alba, které má datum vydání stanovené na polovinu letních prázdnin. Bude to 31. července a objeví se na něm celá řada velice zajímavých hostů, jako například Ronnie Romero anebo Bjorn Street. Celkem 11 skladeb bude zachycených jak na klasickém cedlu, tak na vinilu. Míchačky se chopil ostřílený Jacob Hansen a podle toho, co je venku, se mu to opět povedlo na jedničku. My si z toho jejich alba, které má být mimo jiné podle samotné kapely úplně posledním, dáme kousek White, který si tam drží druhou pozici v pořadí.

Pořad Víkend pokračuje dál a my v Německu ještě zůstaneme, a to s kapelou Xandria, která je na hudebním poli už dlouhých 30 let. Za tu dobu toho stihli vydat hodně, ale to, co se chystá, má být údajně absolutní vrchol jejich tvorby. Nová deska s názvem Eclipse by měla spatřit světlo světa 7. srpna a jak bude znít, tak to nám servírují už na druhém singlu. Toho pojmenovali Colors, doplnili ho i zajímavým videoklipem a my se jen můžeme těšit, až se nám 15. října představí v Praze.

Toto byla v pořadu Víkend Xandria a my teď dáme prostor Kamelotu, který pod značkou Napalm Records vydá novou desku. Datum je stanovené na 28. srpna a má být na něm úctyhodných 15 skladeb. Celý děj tohoto skvostu má být takovým tajemným příběhem, který dostane každého posluchače. V něm dostali prostor i takoví borci jako Tobias Sammet, Lea Sophie Fischer, Ignácia Fernandez a další velká hudební jména, což mluví jasně o tom, že půjde opět o skvělou porci muziky, kterou tito borci umí dělat na jedničku.

Pořad Víkend pokračuje dál a my si teď zazpomínáme na Ace Frehleyho, ke kterému neodmyslitelně patřila jeho kytara Gibson Les Paul z roku 1975. Tento kousek, který se vysloužil ocenění historicky nejvýznamnější kytary rockové historie, dělá v tuto chvíli radost novému majiteli. Ten za ní vysázel neuvěřitelných 512 tisíc dolarů, což je v přepočtu na tu naší tvrdou měnu při aktuálním kurzu skoro 11 mega. No jak je vidět, sběratelé jsou ochotní sáhnout hluboko do kapsy, když jde o nějaký ten unikátní kousek. My se v jeho společnosti pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a roku zdar.

0: Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok.
0: Čas Rok.
4: Nazdár všichni! Vítám vás po týdnu u Nového rok speciálu. Dnes máme přesně 1. června, takže jednak den dětí, ale taky se pomalu dostáváme do poloviny roku 2026. Takže dnes taková malá bilance, co zajímavého se zatím událo, anebo bylo oznámeno. Já jsem zmínil, že dnes máme den dětí. Takže první klip s tím bude tak trošičku souviset, i když bohužel to bude i se smutným nádechem. Rodinných kapel najdeme na rockové a metalové scéně dost, ale Phil Campbell natošel stejně parádně. Po smrti parťáka Lemmyho Kilmistra se rozhodl pokračovat hudebně dál a tak přizval své 3 syny a založil kapelu s originálním názvem Phil Campbell and the Buster Sons. A dařilo se jim. Viděli jsme je také u nás, ale bohužel letos v březnu Phil umřel. Synové se ale rozhodli pokračovat, jen malinko změnili název na Phil Campbell's Bastard Sons.

Pro kapelu Megadeth je letošní rok ve znamení loučení. Na druhou stranu je to konec se vším všudy. Na jaře vyšla deska a pánové ještě hodlají vydatně koncertovat. Já osobně kvituji, že někdo dokáže uzavřít bohatou kariéru na vrcholu. Otázka je, jestli to Dave Mustaine vydrží, anebo se přidá do skupiny muzikantů, kteří si konec rozmysleli. Těžko říct, vy se s nimi každopádně můžete přijít rozloučit třeba do Hradce Králové na letošním ročníku Rock for People, teda jestli ještě seženete lístky.

No a teď je před námi jedno velké oznámení. Švédská legenda kapela Europe letos oslaví úctyhodných 40 let od vydání stěžejní desky The Final Countdown. Co si budeme povídat? Každá veleslavná kapela má ve svém portfoliu minimálně jedno album, které je definuje. No a když se podíváte na koncertní plány kapely, na jednom místě zahlédnete datum 21. listopadu a hned vedle toho dvojtečka Ostrava. Ano, kapela si sama vybrala tuto destinaci a akci sesterského rádia Čas, megakoncert. Takže pevně věřím, že se tam uvidíme a mimo slavné hity si poslechneme třeba i nedávnou novinku.

Pokračuje rok speciál, kde dnes malinko bilancují rok 2026, přesně jeho první polovinu. Některé kapely uzavírají svou bohatou kariéru, jiné se zase po dlouhé době vrátily. To byl, a nebo stále ještě je, případ i průkopníků rap metalu Clawfinger. Na pultech obchodů jste mohli vidět jejich desku po dlouhých 19 letech, jestli teda ještě v dnešní době takové obchody jsou. Každopádně, album se povedlo a proto si dáme i ukázku.

Jsme v závěru dalšího rok speciálu, ale letopočet 2026 nám přinese ještě spoustu věcí, i těch hudebních. Doteď jsem se bavil o věcech, které byly, nebo o deskách, které vyšly. Poslední ukázka bude z alba, které teprve vyjde. Už 12. června pošle do světa novou nahrávku Tarja Turunen. A pozor, hlásí návrat k tvrdému materiálu. Nutno dodat, že třeba společný single s Danny Filtem tomu hodně napovídá. Takže jsme zvědaví a čekáme. A snad z toho nakonec nebudou nějaké žaloby. Tady to tedy máte, Tarja, společně s ní Danny Filt. A já vám moc děkuju. Už teď se těším na příští týden.

Hollywoodová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Buďte zdraví, rokeři. Tady je Zbavoš a tím pádem tady je další díl pravidelného pokecu zvaného Backstage. Taky pro dnešek jsme se přesunuli ven ze studia. Jsme v Ostravě, jsme v klubu Barák a tak jako v každém díle i v tomhle si budeme povídat s hostem. Dneska kapela Alžběta, Radek Řezníček. Říkám to dobře?
1: Říkáš to přesně. Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak, prosím tě, budu říkat, ty jsi šéf nebo ksicht kapely Alžběta. Takže kapela Alžběta, 15 let existujete. Zkus tak nějak zhodnotit kapelu Alžběta za těch 15 roků. Jedete si takzvaně v těch svých kolejích a nevypočujete z toho, anebo jste se někam posunuli, vyvinuli, změnili? Pojdi.
1: Já osobně si myslím, že asi jsme se malinko někam posunuli, ale víceméně ten styl muziky máme stejný, ale cítím tam nějaký posun samozřejmě.
0: Kromě toho, že samozřejmě hrajete.
1: Hrajeme čím dál víc samozřejmě.
0: Tak. A kam jste se třeba posunuli, že jste, já nevím, teď plácnu, jo? Když jste začali před 15 lety, líbila by se mi muzika taková, po 5 letech najednou jsem zjistil, že existuje někdo další, nebo tak nějak?
1: To si asi nemyslím úplně takhle, ale posunuli jsme se tím, že my jsme vlastně, když jsme začínali, tak jsme vlastně neměli ani repertoár, my jsme víceméně to tak skládali z pár písniček, co jsme měli. Posouvali jsme se tím, že jsme dávali ty písničky dokupy, měli jsme čím dál víc a posouvalo se to i tím, že jsme na tu muziku tak nějak jako nahlíželi jinak pak a víceméně děláme víceméně tu muziku podobnou v tom, že je to o tom životě, o tom, jak to prostě mezi náma tady na tom světě je, takže...
0: Okay. Jo, dobře. Desek máte na svém kontě 7, jak jsme poopravil, já mám napsáno 6.
1: Je to šílený.
0: V čem je to šílený?
1: No, tak někteří mi říkají, proč máme tolik a proč vydáváme každý 2 roky, no, takže...
0: No a náhodou, jako proč ne, jo? Máš mezi těmi deskami nějakou takovou, kterou ty bys řekl, jako tak ta se nejvíc povedla, nebo to je tak jako kontinuálně pořád všecko tak jako tak, jak si představuješ, nebo představujete jako kapela?
1: Já jsem vždycky měl nějakou, která se povedla a pak přišla další a pak jsem zase přemýšlel, jestli to je ta, co se povedla víc než tamta.
0: Takže to máš tak, že ta poslední je vždycky lehnej.
1: No a teďka asi možná opravdu cítíme, že se povedla nejvíc ta poslední. No.
0: A v čem to je třeba? V čem se povedla?
1: Já nevím.
0: Jseš vyspívaný, muzikanti jsou vyhraní.
1: Asi jsme vyzráli nějak. A samozřejmě i zvukově nám přijde dobře udělaná ta deska, že z toho máme dobrý pocit.
0: Když nahráváte ty materiály hudební, jak ty říkáš, zvukově je docela důležitý, je člověk, který za tím mixem sedí. Máte nějakého takového?
1: Ano, přímo.
0: Kdo to je?
1: Přímo.
0: Nebo teď... studio oblíbené třeba.
1: Holander,
0: jasně. Slavíte 15 let, Alžběta slaví 15 let a jak jsem se dočeslavíte to výběrovým albem. Tak, jak se to vybíralo, to album?
1: No tak vybírali jsme to společně, vlastně jsme si mysleli z těch 7 desek, co jsme vlastně vydali, tak jsme si říkali, vybereme to, co si myslíme, že ty lidi mají rádi, jak to cítíme my vlastně z toho pódia, když hrajeme.
0: Takže tak, jak to cítíte vy, nedali jste třeba na ty lidi? Jako hele,
1: tady
0: nám, co by to chtělo.
1: Tady u toho ne, my teďka plánujeme něco jiného, co dáme jakoby zahlasovat lidem, ale tady přivloženě na tohle těch 10 skladeb, protože to je, že jo, vinylová deska, takže tam se vejde jenom 10 skladeb, tak z těch 7 jsme vybrali opravdu, jak to cítíme, jak to vidíme i poslechově, když vidíme na Spotify, na YouTube a tak dále.
0: Byl to bezproblémový výběr, nebo jste se u toho tak třeba, neříkám, dohádali, ale...
1: Je to neuvěřitelné a tentokrát to bylo bez problémů.
0: Úplně bez problémů. Jo, ok. Dobře, deska, ta vychází jakože letos, my se k tomu dostaneme, vy dokonce budete křtít. Co nová muzika? Bude nová muzika? A druhá otázka nebo podotázka, zase dodržíte ten 2letý cyklus?
1: No, já si teď osobně si připadám, že jsem vydal vlastně nedávno tu muziku a oni ty 2 roky strašně utečou. Takže...
0: Právě to není zase tak jako, že
1: dávno. Někteří fanoušci si nám říkají, vy už vydáváte zase desku, teď to bylo před rokem, ne? Já říkám, ne, to už jsou 2 roky, jo, aha, to není možný, že to takhle rychle letí to prostě. A teď jsem takový jako nabuzený z tyhle desky, že nevím. Já osobně řeknu nevím, ale nevím jak kluci, jako jo. Něco začínáme skládat, ale nevím, jestli z toho bude deska za 2 roky, nebo ne.

0: Jak vlastně vzniká deska U kapely Alžběta? Což znamená, teď mi jde o to, jestli třeba jako, že se sejdete na nějaký zkušebně a teď jamujete, z toho něco vyleze, nebo nějaký demáče si posíláte online, jednu dobu to bylo docela módní, jak to funguje?
1: Dřív bylo právě to, že jsme se sešli v té zkušebně a jamovali jsme, přišla pandemie, všechno se to změnilo, začali jsme víceméně si to posílat a asi jsme zlenívili, nebo já nevím, jak to nazvat, a víceméně to děláme teďka takhle furt dál, no, že někdo má nápad, pošle ten svůj nápad, pak se samozřejmě sejdeme v té zkušebně a dáváme to dokupy. No.
0: Takže nemáte u Alžběty nějakého dvorního skladatele, který by prostě udělal ty základní věci a zbytek doplnil?
1: Ne, my se tam střídáme, něco složím já, něco složí Honza, něco složí Richard, takže takhle Míra, takže tak my se takhle prostřídáváme.
0: Jsme teďka na turné, nebo na vašem koncertě v rámci turné společně s Komunálem, já jsem tady mluvil s Lubošem Suchánkem, který právě ale řekl, co se týká tady tohodle, že teď by se měli začít zase pravidelně scházet a jamovat. Neuvažuješ třeba o něčem podobném, že by jste se vrátili ke kořenům, říkejme tomu?
1: Luboš to říká dobře, mě to taky chybí, jako já bych to asi začal taky dělat, no.
0: No, je třeba to.
1: Jako mě to chybí, protože někdy z toho vznikly zajímavý skladby, když se jenom jamovalo a najednou z toho něco vylezlo. Aha. A to se fakt taky u nás jako neděje teďka, no. Takže
0: se to neděje. A bylo by to náročné ukecat ostatní?
1: Já myslím, že asi ne, možná spíš je náročný najít ten čas, jo, se sejít, protože někdy opravdu je náročný, jak koncertujeme víc, udělat tu zkoušku a prostě si tak zařádit, no.
0: Úplně teď odbočím, protože mi to napadlo a bavili jsme se o tom s klukama od kamery, teď jak jsme se dívali na zvukovou zkoušku. Nebývá to až tak pravidlo, zabit si mi krásná baba, kde jste k ní přišli?
1: No tak ona byla dřív naše faninka, ano. Dřív na nás jezdila a pak jsme jí měli jako záskok, když párkrát nemohl náš bubeník bývalý a no a pak to vyšlo takhle, že jsme jí oslovili a řekli jsme, nechceš s náma zkusit hrát, ona byla nadšená.
0: Nebývá to pravidlo, že ženská sedí za bicíma, že jo?
1: No tak jasně, no.
0: Pojďme k textu, to je tvoje práce, předpokládám.
1: Jak co, některé písničky dělám já texty, některé dělá Honza Dlouhej, většinou a pár jich tam má i Richard vlastně.
0: Takže se tak jako prostřídává. Když si to takzvaně píšeš ty do huby, tak víš přesně, jak to je, jak se kluci tomu musí přizpůsobit, když to dělají.
1: No, někdy to jsou teda dohady, no. Musím říct, jako, protože oni si to udělají podle sebe a já pak do toho samozřejmě musím kecat a trošku jim říct, hele, mně se to tady frázuje špatně, potřebuji to upravit, nevyhovuje mě to takhle, takže, ale jako dokážeme si to vždycky jako nějak to.
0: Kde hledáš inspiraci?
1: V životě prostě. V životě, co prožívám, co cítím v hlavě, co vidím okolo sebe a to je ono, co dávám do těch textů. No.
0: Docela mě i zajímá, jestli existuje, a to každý má trošičku jinak, že jako nějaký místo, kde, nebo situace, tak, aby prostě tě napadne ten text, jakože kdekoliv.
1: Myslíš, jako v ten moment, jako někde?
0: No, jak to máš, že třeba musím si sednout večer, dát si dvojku bílého, zapálit si cigáro a pak to ze mě leze. Nebo kolega, kamarád taky říkal, mě nejvíc textu napadá v autě. Jo, a tak to taky různě. Jak to máš ty? Máš to různě?
1: Já to mám asi různě, ale nikdy, možná, teď přemýšlím, jestli mě někdy napad text v autě. To asi ne, v autě zrovna ne. Ale jako když nad tím přemýšlím, nejde to určitě násilně, vždycky musí mít nějakou tu můzu, nebo jak se tomu říká, že prostě člověka najednou ping, mu tam něco udělá a dneska to jde. Pak třeba, když si řeknu, musím napsat text, no tak to samozřejmě nejde. Nejde, prostě to, musí to prostě přijít samo.
0: A je to pak jedno, za jakých podmínek a v jaké situaci to
1: přesně,
0: je.
1: No.
0: Jasně. Hele, teď v podstatě ne, že ty, ale celá kapela jste, když dáváte tu muziku dohromady, já tomu říkám perfekcionalisti. Tím mám na mysli, že jako uděláte písničko a ještě se v tom hrabete, anebo to ještě strčíte do šuplete, za měsíc to vytáhnete a ještě přidáte stopu, anebo prostě už je to hotovo, odkládáme, jdeme dál.
1: My asi nejsme až takový, no, že bychom se v tom hodně hrabali, no, přineseme ten nápad, na ty zkoušce se to nějak dává dohromady, samozřejmě třeba to nikdy nevyjde hnedka na ty první zkoušce, že bychom byli úplně spokojeni, tak to doladíme na ty druhý, třetí, ale není, a už pak jsme spokojeni a jede to. No.
0: Jsme v baráku, jsme v Ostravě, jsme na turné společně s Komunálem. Tak ten začátek, jak to tak nějak zhodnoť, jak to proběhlo ten start?
1: Zatím úplně skvěle, jako my jsme z toho nadšený, obě dvě akce vyprodané, takže paráda, jak Chlumec, tak Mrákov byli prostě skvělí, takže a dneska se těšíme tady na barák.
0: 15 let je přece jenom dlouhá doba, býváš někdy třeba nervózní, protože kor při startu toho turné.
1: Já jsem vždycky nervózní a už i Karel Gott říkal, že kdo není nervózní, tak lže. Já mám Karla třeba Gota jako za vzor, já ho mám rád, miluju ho. A prostě já cítím nervozitu vždycky. Se mě to samozřejmě spadne třeba po dvou, třech písničkách, jak začnu zpívat, tak to ze mě spadne, ale vždycky před tím koncertem mám tu zdravou nervozitu. Mm-hmm.

0: Co klipy? Máte nějakého dvorního rejžu, nebo si to řešíte samostatně písničku od písničky? Jak to je u Alžběty?
1: My máme Michala Vičurek, který nám natáčí teďka klipy. Dřív jsme měli Jamina, který bohužel je už tamhle a já ho zdravím, a ten nám natáčel klipy před právě Michalem, a teďka právě s ním spolupracujeme. S Michalem jsme s ním spokojeni, jak nám dělá videoklipy, takže...
0: A kecáte
1: takže,
0: mu do toho?
1: Ano, my si
0: do scénáře, nebo
1: my mu do toho nekecáme. On dokonce to, že nám řekne, ať něco navrhnem, já mu něco pošlu třeba, když mám třeba já nějaký nápad, pošlu mu prostě nápad scénáře, on se na to koukne, doplní tam svoje nápady a sejdeme se pak ještě společně a ještě to doladíme a pak...
0: Jsou někteří muzikanti, kteří řeknou, já mu do toho vůbec nekecám. Je i tenhle případ, že byste mu do nějakého klipu vůbec nekecali a jenom to prostě udělali podle toho, jak on řek? Nebo zatím ještě
1: to
0: ne?
1: Zatím nenastalo, tak nevím. No, ale třeba jo, jako.
0: Dobře, ok. Standardní otázka, dneska je digitální doba, co máš radši? Takové ty Spotify, YouTube, anebo standardní nosiče?
1: To já miluju nosiče, prostě půjď, já jsem stará škola.
0: Aha, a používáš ty digitální dneska? Protože ono je to fajn, to asi jako používat,
1: jo? Jo, no, jasně, no, tak ono to takhle je, no, teďka, no.
0: Jasně. Říkal jsi, že jeden z tvých hudebních vzorů je Karel Gott, tak to je, si myslím, že asi docela pochopitelné, ten ovlivnil spoustu lidí. Jaké jsou další tvoje hudební vzory?
1: Tak já miluju Halforda z Judas, jako to je můj velký vzor. S tím...
0: Proč?
1: No, protože jak zpívá, jaký má hlas, a ta muzika Judas Priest, protože já jsem vyrůstal na Judas, já jsem vyrůstal na Black Sabbath, prostě na těle těch kapelách jsem vyrůstal, Iron Maiden, takže to jsou moje kapely, prostě, které miluju.
0: Jo, ok, obráceně, sleduješ třeba i někoho, komu jako mladé kapely, nějaké takové, které poslechneš si to?
1: Já toho mám tolik, to, že já nemáš spíš odpočívám, prostor. Já odpočívám, já si ani rádio třeba v autě nepustím, protože jak ta muzika okolo mě je furt, tak já potřebuji třeba i mít jakoby ticho, no.
0: Ok, dobře, odpočívat se dá třeba u filmu. Sleduješ nějaké filmy? Pokud ano, no. Tak existuje nějaký film, seriál, cokoliv, jo? Co bys mohl vidět třeba stokrát?
1: Stokrát nevím, ale miluju horory, sci-fi horory miluju, na to koukám. U toho někdo řekne, jak k toho můžeš relaxovat, já u toho relaxu.
0: Proč ne, klidně, samozřejmě.
1: Takže ve Třelce bych mohl vidět hodněkrát. Uh-huh. To je pravda, teď jsem si vzpomněl zrovna.
0: Dobro, vidíš to. Písnička, zajímá mě, a to se ptám každého, kdo tady sedí se mnou, existuje nějaká skladba, kterou by si takhle z fleku řekl, tak tu bych chtěl mít za svoji, kterou by si nějaké kapele šlohnul, nejradši, jakákoliv?
1: Asi ne, já bych to nechal ty kapele, která to složila, já ji šlohat nebudu.
0: Tak, ptal jsem se každého na tetování, jak to máš ty, nepopsaná stránka, co se týká tetování?
1: Nemám vůbec nic.
0: Nemáš vůbec nic. A tvoje první auto mě zajímá. Lubuš říkal, že měl Trabanta.
1: Jo, možná mě i s ním vést. Já měl 110, a ještě modré barvy, ještě si pamatuju. A dokonce vím, že to pak jezdilo na 3 válce, čudilo to a musel jsem to prodat.
0: No vidíš to, jo. Tak, říkali jsme o 2letém období, co se týká vydávání desek, to už jsme se bavili. Dočetl jsem se, že v podstatě ta letošní bestovka k 15 letům není jediná, že vyšla i před 5 lety k 10 letům. Co tam je jiného?
1: No jiné, že to je ten vinyl, že
0: dobře,
1: to bude vlastně první.
0: Takže 10 let to nebylo na vinylu, teď to vyjde na vinylu.
1: Teď to bude na vinylu, takže to je něco takového novýho. No.
0: Ok, a jinak objeví se tam třeba i stejné songy na těch best of? Nebo jste to vybírali?
1: Teď si pamatuju, co jsme tam vlastně vybrali.
0: Jo, takže to není.
1: Ale asi tam budou některý možná.
0: Lidi to asi jsou, že jo, samozřejmě
1: ty největší hitovky. A budou tam možná i dokonce právě z tohle posledního CDčka některý skladby. Mm-hmm.
0: Jsi říkal, že odpočíváš jak? Což znamená ticho?
1: No většinou ticho, a když je to jaro, který miluju nejvíc, tak jdu prostě na lavičku, dát si kafčeho a nabíjet se sluníčkem. To je bomba, no.
0: Říkal jsi, budeme, jak to je, plány do budoucna, budeme skládat písničky na novou desku?
1: Dřív jsme dělali desky, že jsme je nahráli najednou,
0: ano.
1: Že jsme se zavřeli prostě do toho studia a nahráli jsme to najednou, teďka to nahráváme postupně, vždycky 3-4.
0: A postupně to budete zveřejňovat? Nebo ne?
1: Ukážeme třeba nějaké ukázky, jako, ale určitě ne.
0: Protože
1: úplně všechno.
0: Protože dneska kapely dost často udělají to, že udělají, já nevím, 5-6 singlů, zveřejní se to, oklipuje se to a pak, když k tomu dopíšou ještě 6.
1: My než vlastně vydáme většinou, tak teďka vlastně tohleto CDčko, než vyšlo, tak my jsme vlastně udělali asi 4 klipy,
0: no.
1: A pak teprve ty písničky poznali pak i na desce, ale poznali je dřív vlastně v těch klipech. Jako.

0: A máte takový ten deadline, že to dodržíte, anebo prostě vždycky necháme tomu volný průběh?
1: Ne, vždycky máme ten deadline, že to musí být v srpnu. My už si dáme i přímo termín, si už omluvíme. A on nás to tlačí. Jenže ono si pak každý si říká, ještě čas, to je pohoda. A pak už třeba
0: není.
1: A už se to pak někdy honí. Jako. Někdy jo, někdy je to na škodu, si říkáme. No.
0: Je náročné během, dneska máte kolik prostoru? Hodinu?
1: Hodinu a půl.
0: Hodinu a půl, tak to je celkem dost, ale během festivalu je náročné z těch 7 desek vybrat prostě ten playlist hodinový?
1: No, to jsou věční dohady mezi náma, no. Každý to cítí jinak, každý cítí, tahle by tady měla být, ale to pak samozřejmě fanouškové píšou, že by, proč tam jsme nezahrali tuhle tu věc. A, takže my to snažíme se to nějak prostřídávat, ale v té hodině a půl už je to takový lepší výběr, ale bohužel, jak hrajeme někde třeba i hodinu, tak no, to už se hůř vybírá, no, ty písničky, co tam dál. Jako jsou tam takový ty stálice, které tam jsou vždycky, který, na kterých se vždycky shodneme jako všichni. Jako, no. A pak se hlasuje samozřejmě. No.
0: Dobře. Hele, děkuji moc krát za pokec.
1: Já taky.
0: Bylo to super. Se vydaří dnešní koncert tady v baráku, celé turné, festivaly a zase se někdy uvidíme.
1: Díky. Hele.
0: Přátelé, mým dnešním hostem byl Radek Řezníček, zpěvák kapely Alžběta.
1: Mějte se hezky. Ciao.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

Startuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika,

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Srdcky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Nazdar všichni! Vítám vás po týdnu u Nového rok speciálu. Dnes máme přesně 1. června, takže jednak den dětí, ale taky se pomalu dostáváme do poloviny roku 2026. Takže dnes taková malá bilance, co zajímavého se zatím událo, anebo bylo oznámeno. Já jsem zmínil, že dnes máme den dětí. Takže první klip s tím bude tak trošičku souviset, i když bohužel to bude i se smutným nádechem. Rodinných kapel najdeme na rockové a metalové scéně dost, ale Phil Campbell na to šel stejně parádně. Po smrti parťáka Lemmyho Kilmistra se rozhodl pokračovat hudebně dál a tak přizval své tři syny a založil kapelu s originálním názvem Phil Campbell and Buster Sons. A dařilo se jim. Viděli jsme je také u nás, ale bohužel letos v březnu Phil umřel. Synové se ale rozhodli pokračovat, jen malinko změnili název na Phil Campbell's Buster Sons.

Pro kapelu Megadeth je letošní rok ve znamení loučení. Na druhou stranu je to konec se vším všudy. Na jaře vyšla deska a pánové ještě hodlají vydatně koncertovat. Já osobně kvituji, že někdo dokáže uzavřít bohatou kariéru na vrcholu. Otázka je, jestli to Dave Mustaine vydrží, anebo se přidá do skupiny muzikantů, kteří si konec rozmysleli. Těžko říct, vy se s nimi každopádně můžete přijít rozloučit třeba do Hradce Králové na letošním ročníku Rock for People, teda jestli ještě seženete lístky.

No a teď je před námi jedno velké oznámení. Švédská legenda kapela Europe letos oslaví úctyhodných 40 let od vydání stěžejní desky The Final Countdown. Co si budeme povídat? Každá veleslavná kapela má ve svém portfoliu minimálně jedno album, které je definuje. No a když se podíváte na koncertní plány kapely, na jednom místě zahlédnete datum 21. listopadu a hned vedle toho dvojtečka Ostrava. Ano, kapela si sama vybrala tuto destinaci a akci sesterského rádia Čas, megakoncert. Takže pevně věřím, že se tam uvidíme a mimo slavné hity si poslechneme třeba i nedávnou novinku.

pokračuje rok speciál, kde dnes malinko bilancují rok 2026, přesně jeho první polovinu. Některé kapely uzavírají svou bohatou kariéru, jiné se zase po dlouhé době vrátily. To byl, a nebo stále ještě je, případ i průkopníků rap metalu Clawfinger. Na pultech obchodů jste mohli vidět jejich desku po dlouhých 19 letech, jestli teda ještě v dnešní době takové obchody jsou. Každopádně, album se povedlo a proto si dáme i ukázku.

Jsme v závěru dalšího rok speciálu, ale letopočet 2026 nám přinese ještě spoustu věcí, i těch hudebních. Doteď jsem se bavil o věcech, které byly, nebo o deskách, které vyšly. Poslední ukázka bude z alba, které teprve vyjde. Už 12. června pošle do světa novou nahrávku Tarja Turunen. A pozor, hlásí návrat k tvrdému materiálu. Nutno dodat, že třeba společný single s Danny Filtem tomu hodně napovídá. Takže jsme zvědaví a čekáme. A snad z toho nakonec nebudou nějaké žaloby. Tady to tedy máte, Tarja, společně s ní Danny Filt. A já vám moc děkuju. Už teď se těším na příští týden.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Rádio. Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok. A léto bez brzd. Letní roková